0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám ji rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbarou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžérství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora tři děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácí vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštil nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na diskoscéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do Zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosinci roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

Iglesias, na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také 5. místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici, a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, kterou jsem viděl.

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na 50 000 dolarů vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na 20 000 pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na 25 000 nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross 8násobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

V roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross nenadchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
3: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
2: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s Čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, Jokřemjoku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pustíte.
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portálu, říká, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinou štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všiml, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší. To je opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: A ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimkem, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo? To tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla, k telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého superťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: Jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Nasledanou.
2: Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den, dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba veřel zdraví moc a moc, Pavle. A dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme,
1: na vás potom, když tak.
4: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě, Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu.
3: Nasledanou.
1: A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko.
1: Ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no taky známky jsem ani neměl ve škole. Ne, vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno, hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím, že to myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philipp je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíky, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak, než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný, že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Ano. Dokonce, když se měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou... Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct. Ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, ale publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, když Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromný smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horničkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13.

0: chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
2: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kočnerkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
0: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
3: Dobrý den.
0: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčů jako z aristokracie. To jako pr...
4: Jo, jako prčů z aristokracie.
0: Jo, takhle,
4: já jsem přemýšlel, vy...
0: Z monarchie, jako...
5: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to vám pěkně děkuju. No, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
0: Ale jinak musím říct, že jsem ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já tím zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
7: Výborně, výborně.
1: Naslyšenou, díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
3: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobré, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
3: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
3: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bysme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety, to je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych tě mít dvě starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se toho...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, že má ránu, ale já...
13: Ty vyčteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Vericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného? Na to tež nebo na něco?
12: Na to tež jsem na jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám.
12: Jo.
10: Suchý, proč nesložíte něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Někde ho tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Verich, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není
7: se
10: pravda.
7: To tak můžete říct.
10: Jo.
7: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak...
11: No, tak špatnej snad nejseš.

0: Memoriáda.
1: Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
2: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače. Ano, ano, dobrá. Ano. Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná bude.
3: Ano, no. A co je to proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
3: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
3: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laďku, já tady udávám laďku a vysokou laďku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laďku, ale pro moji laďku.
1: Tak to je rtuťovitý Luděk Sobota.
3: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laďce fandím docela.
1: Tak on je jinak hodnej ten Luděk.
3: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprimně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do
3: programu. No, mrkněte se do programu. Je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: A byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho bude narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano.
1: Hodně
4: díky,
1: zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Naschledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Je by George?
5: Ne. Gianni. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, víc? No tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: jo? Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme
1: pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, naschledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli ano. Tam nejsou ty techtle-mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě, Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
3: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
3: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
3: Na řadle?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
3: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběh.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
3: No, já jsem tady byl první.
12: No.
3: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
12: Ano, já vám rozumím, no.
3: Vůbec nikdo tady nebyl.
12: Ano.
3: Na to mám svědky.
12: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
3: Já jsem tady byl první.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
3: To jo, já jsem tady.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
3: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Když vám to povídám, já neslyšel.
12: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
3: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
12: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
3: já
12: sám
3: jsem
12: sebe
3: tady
12: předběh.
3: Byl první.
12: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
3: Tak já tam půjdu rovnou.
12: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
3: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
12: Tak tam snad jděte, no.
3: A tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku?
12: No prosím, pěkně.
3: Ale nepijte to.
12: Proč?
3: Já mám taky něco s ledvinama.
12: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
3: Co?
12: Co vy máte s ledvinama?
3: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
12: To je rozumný.
3: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
13: Polední pauza.
12: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali. Jo.
3: A co říkal?
12: To byla sestra zdravotní.
3: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
12: No to není legrace, to vás lituju.
3: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
12: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
3: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano. Tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě, se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se... Jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Ajajajajaj. Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posun.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústecký kraj v letošním prvním čtvrtletí navštívilo přes 100 000 turistů, oproti loňsku jich bylo víc. Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón staveb větrných elektráren v regionu. Vláda bude moct nařízením regulovat ceny paliv, prezident podepsal zákon, který to umožní. Dnes bude proměnlivo převážně s velkou oblačností a s přeháňkami na horách i drobným sněžením, teploty do 13 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také úterý. Dní ráno přeje František Janačík. V Ústeckém kraji v prvním čtvrtletí meziročně přibylo turistů a také jejich přenocování. V kraji se v lednu až březnu ubytovalo přes 100 000 hostů, meziročně o víc než 13%. Méně turistů bylo pouze v Pardubickém kraji. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji vzrostl počet zahraničních návštěvníků. Mezi nimi tradičně převažují Němci, ti tvořili bezmála 55% zahraničních turistů v kraji. Řekl to ředitel krajské správy Českého statistického úřadu Roman Bechtold. Vyšší byl také počet noclehů v hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních. Ústecký kraj ale stále patří k méně navštěvovaným regionům v Česku. Nejvíce turistů v republice míří tradičně do Prahy. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje v pondělí odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
3: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže když se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že se naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
2: Obec Bílá na Liberecku má nové veřejné osvětlení. Staré lampy nahradila úsporná LED svítidla. Náklady na poslední etapu překročily 400 000 korun. Polovinu pokryla krajská dotace, říká nezávislý starosta Václav Najman.
4: A je to z důvodu toho hlavně vlastně, abychom ušetřili finanční prostředky za elektrický proud. A někde jsme dokázali i rozšířit, kde bylo potřeba, třeba kde je trošičku novější zástavba.
2: Prezident Petr Pavel v pondělí podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které narostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze a senátoři ho pak odmítli. Poslanci ale senátní veto přehlasovali. Účinnost zákona platí jeho vyhlášením ve sbírce zákonů. Ceny nafty a benzínu teď stropuje na každý den Ministerstvo financí vyhláškami.
1: Počasí.
2: Dnes bude proměnlivo převážně s větší oblačností a také s přeháňkami na horách i s drobným sněžením. Teploty maximálně do 13 stupňů, na Šluknovsku bude kolem 9 stupňů Celsia. Na horách počítejte s teplotami mezi 4 až 7 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chabařovicích na Ústecku počítejte s opravami na průtahu obcí mezi Přestanovem a Tremicemi. Projíždí se Kyvadlově, počítejte i se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Krásný den, 4 minuty po 5. hodině, krásné úterý je 12. května, máme tady prvního zmrzlého a opravdu, jak jste teď před chvilkou slyšeli, na horách bude i lehce sněžit, tak nám to letos vyšlo s těmi zmrzlými, ale snad nám nepomrzne úroda na zahrádkách, já vám přeji krásné dobré ráno, za chvilku se dozvíte, čím dál významný je 12. květen v kalendáři, k tomu všemu přidáme písničky, které nestárnou. Těšte se na Petru Janů a právě teď přichází Pavel Bobek.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Každý den, každé ráno je svým způsobem taková premiéra. Já vám přeji krásné dobré ráno, úterní ráno 12. května, kdy svátek má Pankrác. Mimochodem v kalendáři ještě se dívám, že je tam napsáno Vselovod, jestli to čtu dobře. Tak pokud někdo takový mezi vámi je, i vám samozřejmě přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Ale 12. květen v kalendáři se určitě zapsal jinými událostmi, i něco jiného slavíme, i něco jiného si připomínáme a od toho tady máme Petra Jungmana, aby nám to řekl všechno dopodrobna. Je tady kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
4: No, zřejmě slušte oddíl, no.
3: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever. Stavba nového 350-metrového chodníku se nelíbí některým obyvatelům Klínu na Mostecku. Proč? To se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď se ale něco dozvíte o dnešním počasí, teď se akorát dívám na radarové snímky. Je to aktuálně u nás na severu Čech bez deště, jinak teploty 7 stupňů hlásíte z Mostu, 8 stupňů z Ústí nad Labem, nejchladněji je ve Šluknovském výběžku, kde jsou plus 4 stupně Celsia. Jaká je ta počasí, jaká je předpověď? Proměnlivá. Proměnlivá oblačnost dneska bude, během dne se budou vyskytovat přehánky, na horách četnější, na horách mohou být i sněhové. Nejvyšší dnešní teploty, no je to se šup oproti včerejšku, 12 stupňů Celsia. Jinak na horách ten nový sníh samozřejmě bude většinou odstávat. Hezký den vám všem.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 5 minut půl šestá, vy jste s Českým rozhlasem Severy. Takový chodník může přinést velké emoce. V horské obci Klíny na Mostecku začala stavba nového chodníku. Povede od zastávky autobusu loukou podél silnice, kde po 350 metrech v louce skončí. Některým obyvatelům připadá jeho stavba zbytečná a nelíbí se jim ani to, že má být ze zámkové dlažby. Obec argumentuje bezpečností chodců a tím, že vydlážděný chodník vydrží lépe horské výkyvy počasí.
1: Obec měla vlastně možnost třech řešení. Byla asfaltová, betonová a potom přírodní. Takže jestliže si obec dedukuje nebo vydedukovává, že tahle cesta je nejlepší, ráda bych to viděla podložený, ráda bych o tom diskutovala. A proto jsme tu petici prostě založili, aby jsme to řešení našli.
2: Říká Iveta Vaculíková, autorka petice, kterou podepsalo 23 lidí. Podepsaným vadí zvolený povrch chodníku, který se podle nich do charakteru horské obce nehodí. Vedení Klínů vyčítají i to, že se o budoucím povrchu chodníku nevedla žádná diskuze. To vadí i Stanislavě Jordánové, která petici podepsala.
3: Samozřejmě obec má nějaký povinný informační prostředky, jak sdělovat, ale nic navíc se tady neděje. Informuje se tady o věcech, které jsou zbytečné, a to, co se tady děje, dost zásadní a nevratný, tak o tom lidi neví. Polovina lidí koukala, že vůbec neví co, že se tady něco bude dělat.
2: Iveta Vaculíková uznává, že s nesouhlasem zvoleného povrchu chodníku přišla pozdě, v době, kdy obec už vybrala stavební firmu, která ho postaví. Přesto je podle ní ještě možnost věc ovlivnit.
1: Byl to takovej výkřik do tmy, že to zkusíme. Víme, že máme jedno možné řešení, že by obec mohla udělat změnu před dokončením. A na to jsme trošku spoléhali.
2: Nezávislá starostka Klínu Zdeňka Němečková vyjednávat nechce. Zvolený povrch chodníku je podle ní vybraný správně.
4: Tady by se hodil jenom asfaltový chodník a nebo dlažební, protože je to v terénu, je to v kopci. A když přijde třeba taková bouřka, která byla minulý týden, když bude mlatový nebo štěrkový, tak to prostě ujede. Ta dlažba je tady nejhospodárnější a je nejúčelnější.
2: Lidé, kterým se nelíbí povrch budoucího 350 metrů dlouhého chodníku, zároveň namítají, že je zbytečný, protože nikam nevede. Na to vedení obce odpovídá průzkumem, podle kterého označilo vznik chodníku za prioritu 27 ze 180 obyvatel obce.
4: Vyjádřili se chodník ano, protože se zvýší bezpečnost a zvýší se tam i třeba ta životní úroveň.
2: Za chodník zaplatí Klíny necelé 3 miliony korun. 1 milionem přispěla krajská dotace. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: No a jak to dneska bude vypadat s cenami pohonných hmot, to se dozvíte ve zprávách v půl, které už za okamžik přinese František Janačík. Dobré ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv pro dnešek oproti pondělku poklesly. Pumpaři mohou litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To představuje pokles o 39 haléřů. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak může na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak dnes tankují o korunu a 31 haléřů levněji než v pondělí. Ústecký kraj nesouhlasí s navrženou zónou pro větrné elektrárny u hory Říp. U lokality Krištofovy Hamry na Chomutovsku zase upozorňuje, že v území je důležité pro zabezpečení protivzdušné obrany Česka. 4 svědky v pondělí vyslechl soudce okresního soudu v Děčíně v případu zřícení vyhlídkové plošiny Triangle u Markvartis na Děčínsku. Nehoda se stala před 3 lety, záchranáři po ní ošetřovali 8 zraněných. Lyžaři by se už letos mohli po roční pauze vrátit na sjezdovky v Jizersko-horském Bedřichově. Vedení obce a majitelé pozemků se vloni nedomluvili, kdo bude ski areál provozovat. Podle nové dohody, která zazněla na večerním veřejném setkání, mají vlastníci převést pozemky na obec a středisko by pak provozovala společná firma. Kriminalisté pátrají po svědkovi loupeže v trafice v libereckém obchodním centru Forum. Incident se stal 12. dubna dopoledne. Pachatel ukradl pokladnu se zhruba 10 tisíci korunami. Po strážce s kolem jdoucím pokladnu upustil a utekl bez ní. Dnes čekejte proměnlivo převážně s větší oblačností a také s přeháňkami na horách i drobnějším sněžením. Teploty přes den do 13 stupňů, na horách do 7 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chomutově je kvůli opravám uzavřená ulice Školní. Neprůjezdný je úsek mezi ulicemi 28. října a Vršovců. Sledujte značení objížděk, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Máme květen, ale já už si teď nejsem jistý, jak to letos bude vypadat s úrodou vína, protože ta pranostika hovoří jasně. Pokud je pán Krác bez deště, tak se urodí víno. Pokud je suchý den na Pankráce, bude dobré víno a hustý bude len. No tak k tomu vínu, co bych řekl, ten den dnešní bude snad jen takový polosuchý, tak doufejme, že se urodí alespoň dobré polosuché. Hezký den s Českým rozhlasem Sever s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Marie Rotrová, teď už skupina Elán.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: krásně nám to kvete, máme ten květen. Hezký den vám všem, je 12. května, svátek má Pankrác, všechno nejlepší. Teď vám popřeji dobré ráno, ale samozřejmě odpoledne vám popřejeme hezké odpoledne. Já ne, já už tady nebudu. Bude tady po 13. hodině Alex Minářová, která si pozvala fotografa Roberta Vana. A o čem bude řeč?
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.
0: A možná uslyšíte takovou tu klasickou fotografickou hlášku. Usmívejte se, vyletí ptáček. Dobré ráno na severu Čech. Pienso con sueño para si.

0: To bylo energie po ránu. Jste s Českým rozhlasem Sever ve 6:15. Dobré ráno vám všem. Ptáte se, bude pršet, nebude pršet. My si přejme, aby pršelo. Je to dobře, že prší, alespoň trošičku zmizí to všude ohlašované sucho.
1: Počasí.
0: Tak pojďme na tu předpověď. Teď ale neprší v tuto chvíli u nás na severu Čech. Teploty máme rozdílné, tak třeba 5 stupňů máme na Žatecku, 9 stupňů je teď v Roudnici nad Labem. Dnešní maximální teploty budou jen 12 stupňů, na horách jen 4 nad nulou. Jinak očekáváme velkou oblačnost a odpoledne na většině území přehánky. Teď dopoledne budou jen výjimečně, pozor, nad 800 metrů nad mořem budou smíšené nebo sněhové. Je to tak, může dneska tedy napršet až 7 mm srážek a nový sníh nad 800 metrů nad mořem může být až do 7 cm, ale bude většinou odtávat. Hezký den vám všem.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: V Litvínově staví nový plavecký bazén. O nutnosti opravy nebo přestavby staré haly se mluvilo už od 90. let. Část obyvatel Litvínova s přesunem bazénu z centra města nesouhlasila. Kvůli stavbě je navíc už druhým rokem mimo provoz litvínovské koupaliště. Proč se staví přímo na koupališti a co bude se starou plaveckou halou? Kdy bude stavba dokončena? Na to se budeme ptát litvínovské starostky Kamily Bláhové. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: týden s Českým rozhlasem Sever. Určitě se vám stane, mně se to stává často, že dáte vyprat ponožky a najednou jedna chybí, prostě v té pračce je nějaký ponožkožrout. Co s tou ponožkou, co s tou lichou? No tak je a může být užitečná. Přesvědčí vás o tom Babské rady.
1: Babské rady.
2: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tahle písnička se jmenuje To tehdy padal déšť, tak snad dneska zaprší, budeme se těšit, hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever, před námi zprávy v celou, dozvíte se, že po dobu náměstí v Libochovicích můžete vidět i vy, kteří v Libochovicích bydlíte. Hezký den, hezké ráno všem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Budoucí podobu náměstí 5. května v Libochovicích můžou ovlivnit i obyvatelé. Nová hráz z přehrady v Liberci má udržet až 10-tisíciletou povodeň. Německo se nechce vněšovat do české debaty o sjezdu sudetských Němců. Dnes bude proměnlivo převážně s větší oblačností a také s přeháňkami na horách i drobným sněžením. Teploty dnes do 13 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Náměstí 5. května v Libochovicích na Litoměřicku radnice zmodernizuje. Mimo jiné chce rozšířit květinové záhony a také vyměnit napadené stromy za zdravé. Na náměstí by podle plánu mělo být i více stojanů na kola. O budoucí podobě náměstí můžou obyvatelé diskutovat v kulturním středisku u Tří lip v pondělí 25. května v 17 hodin.
3: Radnice odhaduje náklady na modernizaci náměstí na 50 milionů korun. Podmínkou je podle starosty Miroslava Zůny za top 09 získání vhodné dotace, která by pokryla významnou část předpokládaných nákladů. Z Libochovic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Přehrada Harcov v Liberci je po rekonstrukci stále v ověřovacím režimu. Povodí Labe proto žádá veřejnost, aby dodržovala zákaz vstupu k vodnímu dílu. Kvůli testování nově opravené hráze se bude voda v přehradě napouštět až metr nad promenádní cestu. Vodohospodáři potřebují otestovat odolnost koruny hráze, která má nově udržet až 10-tisíciletou povodeň. Před rekonstrukcí byla hráz určená jen pro zadržení až stoleté vody, říká ředitel povodí Labe Marián Šebesta.
4: To počasí se nám trošičku mění a musíme být připraveni na to, že ta rozkolísanost bude větší a že ty extrémy mohou být větší. Proto je ten důraz kladen na tu bezpečnost. Tam se počítá s tím, že je bezpečná ta koruna hráze a s tím, že je bezpečné to podloží pod tou hrází, to znamená, kdyby tam ta voda přetýkala, tak vlastně nemůže vybrat to podloží.
1: Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci reagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxín cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí. Německo se nebude vněšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Oznámilo to v pondělí německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a také sousedem. Dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Sudeto německý sjezd má začít příští týden. Na území Česka se má konat poprvé.
0: Počasí.
1: Dnes bude proměnlivo převážně s větší oblačností a také s přeháňkami na horách i drobnějším sněžením. Teploty do 13 stupňů, na horách mezi 4 až 7 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Havrani na Mostecku je omezený provoz na silnici 2. třídy číslo 251 kvůli výstavbě chodníků. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever, tak v sobotu nás čeká DODčko. Víte, co to znamená ta zkratka? Já napovím, týká se to našeho rozhlasu, je to vždycky v půlce května. DODčko, Den otevřených dveří. A klasicky si můžete prohlédnout prostory, ze kterých pro vás vysíláme. Na zahradě bude připraven bohatý program. Pro děti tady budu já s kolegyní od 10.30, máme pro děti dětskou show. A pak tady pro děti budou skákací hrady, koně, malování na obličej. Odpoledne pak na zahradě zahraje Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a taky Big Band Českého rozhlasu. Bude to hezký den, vstup je samozřejmě zdarma, tak v sobotu se na vás těšíme. Teď je hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Vaby Daněk a Olympik.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Rosu na kolejích stíráme, no spíš stíráme mokro, a pokud jste si nechali přes noc boty venku, tak nezapomeňte je vylít, protože nám docela přes noc napršelo a pršet bude i dneska. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Příjemné úterý vám popřeji a příjemné úterý vám teď popřeje i Petr Beran, který přichází s Krimi historkou.
1: Krimi historky.
2: Ústí nad Labem se odehrál případ, který měl velmi rychlé a naštěstí šťastné rozuzlení. Policista mimo službu si při jízdě přes Mariánský most všiml ženy stojící za zábradlím. Okamžitě zastavil a bez váhání šel k ní, snažil se jí uklidnit a zároveň jí také bezpečně zajistil, aby nespadla. Držel jí až do příjezdu dalších složek, které jí pak dostali zpět do bezpečí. Díky tomu pohotovému a rozhodnému zásahu se podařilo zabránit tragédii a žena nakonec skončila jen v péči záchranářů.
1: Krimi historky.

0: Minutu po čtvrt na sedm. Český rozhlas Sever s vámi. Příjemný den. Za chvilku pojeme na výlet. V sobotu bude procházka po Podbořansku a vydáte se za starou květenou, která vypadá stále mladě. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Když se na to dívám, radarové snímky ukazují, že je to bez deště, jinak předpověď je celkem jasná. Teď jsou teploty průměrně kolem 7 stupňů, tato teplota je v Bílině i v Děčíně. Dnešní maxima budou jen kolem 12, bude velká oblačnost, na většině území přehánky, a to hlavně odpoledne. Na horách mohou být ty přehánky smíšené nebo sněhové. Sníh se může objevit i v polohách nad 600 metrů nad mořem, a pozor, nad 800 metrů nad mořem může napadat až 7 cm sněhu, ten ale bude většinou odtávat. Hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Tak a jdeme na výlet, na typicky květnový výlet. Půjdeme za Květenou na procházku, za Starou Květenou nás do Podvořan pozvou průvodci botanik Jan Šašek, historik, archeolog Vojtěch Peksa a Eva Bucharová s nima probrala všechno, kde máme být, co si máme vzít sebou, co nás čeká.
2: Pane Pekso, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kde a v kolik hodin se v sobotu sejdeme?
3: Sejdeme se v Podbořanech na náměstí před budovou kina v 15 hodin.
2: Kam se vydáme?
3: Vydáme se vlastně po centru Podbořan, nebo možná po okraji Podbořana budeme hledat nějaké zbytky staré květeny. My to máme vlastně v souvislosti tu akci s výročím 450 let od udělení městských práv Podbořanům. A v téhle souvislosti nás napadlo, že bude hezké se podívat na místa, kde třeba ještě roste něco, co tam rostlo před 100-200, možná 400 lety.
2: No právě, co si představit pod pojmem stará květena?
3: No, budou to rostliny, květiny, které možná už dneska tak často v těch intravilánech měst nenajdeme, a které vlastně byly závislé na tom starém režimu života ve městech a ve vesnicích, místech, kde se pásly husy, ovce, kozy, kde se prostě sekalo kosou a podobně. Dneska to jsou všechno plochy, které sekáme pravidelně sekačkama a podobně, takže budeme zkoušet hledat něco, co tam ještě zůstalo. Já jako archeolog to budu spíš tak doplňovat nějakými obrázky, jak ta místa vypadala, protože máme poměrně hezky zachovalý archiv historických fotografií a pohledů Podbořan z konce 19. a především z první poloviny 20. století.
2: A co máme mít na tu výpravu vlastně sebou?
3: Dobrou náladu a zájem se něco dozvědět.
2: Vy jste říkal, že se sejdeme v 15 hodin a jak dlouho ta naše výprava potrvá?
3: Přibližně 2 hodiny, to bude tak dostačující, ujdeme nějaké nižší kilometry, já myslím, že to bude 3-4 kilometry.
2: A bude to akce, která se třeba může zopakovat někdy?
3: My máme v Podbořanech takovou tradici těch exkurzí, které vlastně pořádáme už takřka 10 let a ty exkurze se týkají buď různých jako historických období nebo nějakých historických míst, případně tady těch botanických věcí. Takže počítáme s tím, že do budoucna budeme tady v té sérii exkurzí pokračovat.
2: Za Starou Květenou Podbořan na sobotu 16. května pozval historik archeolog Vojtěch Peksa. My moc děkujeme za pozvání a těšíme se u vás. Naschledanou.
3: Naschledanou a budeme se těšit.
1: To zní zajímavě. Možná, že potkáte a najdete i nějakou starou růži.
0: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

4 minuty, 6:30, jste s Českým rozhlasem Sever za 4 minuty. Tady bude i František Janačík, zprávy v 6:30, dozvíte se, že v Hamru vznikne nové víceúčelové centrum. Pěkné vstávání.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dělníci v České Kamenici dokončují dvě budovy budoucího domova pro seniory. Prostor před sběrným dvorem, včetně mozku, je proto uzavřený až do 6. června. V Hamru na Jezeře na Českolipsku bude nové víceúčelové centrum. Postaví vznikne v budově bývalého sídla Báňské záchranné služby. Obec ji koupila za zhruba 17 milionů korun. Tripartita se v pondělí neshodla na zastropování penzijního věku. Předchozí vláda zavedla postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Odbory ho chtějí snížit na 65 let. Vláda ANO, SPD a motoristů má stejný cíl, dostat se k němu chce, ale až v roce 2028. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něho výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius, ta vyrazila z Argentiny na počátku dubna. Belgii čeká dnes celonárodní stávka. Druhé největší letiště v zemi, Charleroi, zrušilo všechny lety. Velkou část příletů a odletů zastavilo i hlavní bruselské letiště. Masivní protesty zasáhnou i pozemní dopravu po celé zemi. Dnes bude proměnlivo, převážně s větší oblačností a také s přeháňkami na horách i drobnějším sněžením. Teploty dnes do 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 2/608 u přestavlk na Litoměřicku se srazila dvě osobní auta. Místem nehody s opatrností projedete. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Sever s vámi 2 minuty po 6:30. Začínají tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác. A tak dneska v pořadu dáme řeč, to probereme. Budeme si povídat o zahrádkách. Co vám letos pomrzlo díky dubnovým mrazům, co přežilo? Jak chráníte zahrádku před mrazem? Máte nějaký konkrétní tipy? Já nevím, třeba, že přes mrňku hodíte igelit, jestli to pomáhá, nepomáhá, nevím. Nechám to na vás, zahrát se nerozumím. Tak se těším, že se trošičku poučím. Teď už můžete psát třeba maily na damerejt@rozhlas.cz na ochranu zahrádky proti mrazům. A teď písničky, které nestárnou. Za chvíli Hana Zagorová a teď

zpracovat zůbky mám.

Hezký den vám všem, 9 minut po půl sedmé, je úterý 12. května. Co přinese dnešní den? Nech brouka žít, to si dnes můžete zpívat v Chomutově v muzeu. Tady je krásná výstava pod názvem Hmyz, krása a bohatství českého středohoří. A dneska od 17 hodin vás po této výstavě provede jeden z jejich autorů, zoolog Teplického muzea Miroslav Žemlička. Dozvíte se ty největší zajímavosti o hmyzu, který žije v našem kraji, vstup je zdarma. Pohádkový den nás čeká v Ústí nad Labem, od 14 do 17 hodin je připravena pohádková stezka. Děti budou plnit úkoly a potkávat se s pohádkovými postavičkami. Sraz je u základní školy Rabasova v Ústí nad Labem u vchodu z Kmochovy ulice. A na dalekou cestu vás dnes pozve

0: městská knihovna v Mostě, v 17 hodin navštívíme jižní Indii, konkrétně stát Karnataka. Ten je jedním z 28 států a 8 teritorií Indie. Leží v jihozápadní části a běloch je tam docela vzácnost, takže se s vámi jako s exotem chce každý vyfotit. Vidět tam můžete tygry, zoborožce, luňáky i obrovské vodopády. Přednášet bude Topi Pigula. Máte se na co těšit, za chvilku se těšte na aktuální předpověď počasí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi ve 6:45. Jste zvědaví, jaké město za chvíli navštívíme, jaký příběh vám budeme vyprávět. Navštívíme město papíru a dechovky. Tušíte? No jo, je to Štětí. Tak už za chvilku vás pozveme na procházku po tomto krásném městě, ale teď si něco řekneme o počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to po ránu vypadá na severu Čech?
2: Aktuálně máme na obloze v té západní části zmenšenou oblačnost a naopak v té východní části Ústeckého kraje máme aktuálně zvětšenou oblačnost a srážky se nám vyskytují spíše už výjimečně a na stanicích měříme od 4 do 8 stupňů Celsia.
0: Ano, když jste řekl, že srážky se objevují výjimečně, znamená to, že dneska už pršet nebude?
2: Já vás klamu, ale dneska očekáváme, že teď ráno a dopoledne těch srážek bude málo, ale během dne se opět vyskytne na většině území občasný déšť anebo přehánky a na horách srážky očekáváme nad 800 metry nad mořem smíšené anebo sněhové a pokud se teď ráno nebo dopoledne na horách vyskytnou srážky, tak mohou být už okolo 600 metrů nad mořem ve sněhu anebo ve smíšené formě.
0: Ano, když to sněžení na horách, tak jaké teploty nás čekají?
2: Dneska očekáváme, že bude chladněji, než bylo včera, a to nejčastěji od 9 do 12 stupňů Celsia, ale zejména na Litoměřicku a na Rovnicku, tam očekáváme o stupeň více, a to do 13 stupňů Celsia.
0: Já vám děkuji za informace a mějte se hezky. Naslyšenou. Tak jste to slyšeli, jako pršet bude dneska, to je jistý, a pokud pojedete nahory, tak tam si možná postavíte i toho sněhuláka. Krásné ráno.
1: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
3: Český rozhlas Sever.

0: Krásný dobrý den vám všem, máme za 10 minut 7. Teď se vydáme až na jih Ústeckého kraje, zastavíme u řeky Labe, možná tam můžeme připlout i na loďce, protože dnešní zastávkou je Štětí. A každé město samozřejmě v našem kraji se může pochlubit něčím výjimečným a Štětí není výjimkou. O Štětí nám teď vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Litoměřicku na pravém břehu Labe najdete město Štětí a v něm největší papírny u nás. Štětí leží v krajině, která patří k nejstarší sídelní oblasti v Čechách. Archeologické nálezy ukazují, že byla usídlena od mladší doby kamenné. Unikátní nálezy z té doby, jako sekeromlaty nebo broušené kamenné sekirky, byly objeveny při výstavbě papírny v 50. letech. Nejvýznamnější památkou ve Štětí je kostel svatého Šimona a Judy. Stál na místě už od 14. století. V roce 1784 byl zničen při velké povodni a o rok později znovu přestavěn. Kostel, barokní budova fary a dvě sochy svatého Jana Nepomuckého z 18. století jsou památkově chráněné, stejně jako kaple Nejsvětější Trojice u papírny. Papír patří do Štětí od poloviny 20. století. Národní podnik Papírny Štětí byl založen k 1. lednu 1949. Stojí na pozemcích původního cukrovaru. Dneska je rozsáhlý papírenský komplex největší svého druhu v celé České republice. Papír ze Štětí používají lidé ve více než 80 zemích celého světa. Ale ke Štětí patří od roku 1969 také dechovka. Jednou za 2 roky se ve městě koná třídenní Národní festival dechových orchestrů. V roce 2008 k tomu přibyl i festival rokových dechových orchestrů.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 5-7 jste s Českým rozhlasem Sever, tohle už je písnička, která voní létem, těšíte se na dovolenou, určitě ano, ale zatím užívejme jara, blíží se zprávy v celou, v nich se dozvíte, že větrníky můžou stát v místech po těžbě uhlí. Podrobnosti už za chvíli. I nadále hezký den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: U okresního soudu v Děčíně v pondělí vypovídali 4 svědci pádu vyhlídkové plošiny Triangle u Markvartis na Děčínsku. Větrníky můžou podle Ústeckého kraje stát v místech po těžbě uhlí. Vláda schválila zavedení mistrovských zkoušek pro řemeslníky. Dnes čekejte proměnlivo převážně s větší oblačností a také s přeháňkami na horách i drobně zasněží. Teploty dnes do 13 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také úterní ráno přeje František Janačík. Čtyři svědky v pondělí vyslechl soudce okresního soudu v Děčíně v případu zřícení vyhlídkové plošiny Triangle u Markvartis na Děčínsku. Nehoda se stala před 3 lety a záchranáři po ní ošetřili 8 zraněných. 6 lidí a 1 právnická osoba jsou obžalovaní z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví. Všichni vinu odmítli. Co se dělo po zřícení dřevěné konstrukce, na kterou vylezlo 15 dětí, včetně praktikanta, kvůli společné fotce, popsala organizátorka tábora Petra Podměšilová-Svejkovská.
3: Někteří plakali, někteří se nahoře udrželi na těch bočních stěnách. Tak jsem zase lezla nahoru, abych jim prostě jednomu po druhém pomohla na žebřík. Jedno manžel chytil. Když jsem slezla dolů a viděla jsem, že většina jich leží a brečí, nechali jsme ležet a volala jsem záchrannou službu.
1: Jednání soudu bude pokračovat v červnu. Ústecký kraj nesouhlasí s navrženými zónami pro větrné elektrárny u hory Říp. U lokality Krištofovy Hamry na Chomutovsku taky upozorňuje, že je v území důležitém pro zabezpečení protivzdušné obrany Česka. Vedení kraje překvapilo, že v mapách akceleračních zón nejsou místa po těžbě hnědého uhlí, které ministerstvu pro místní rozvoj nabídlo. Řekl to náměstek hejtmana Tomáš Kirps z hnutí ANO.
4: Protože my jsme v podstatě o krok dál, než jsou akcelerační zóny. My jsme tam veškeré biologické průzkumy a tyhle ty věci, které to sebou nese, tak máme za sebou. To území bylo zasaženo těžbou, to území je připraveno technicky, v podstatě není v blízkosti nějaké obytné zástavby.
1: Veřejné projednávání s obcemi bude na ministerstvu v tento pátek. Připomínky je možné podávat do 1. června. Dobrovolná zkouška, která by měla zvýšit prestiž a kvalitu řemesel, to si od mistrovských zkoušek slibuje vláda. V pondělí rozhodla o jejich zavedení. Ke zkoušce by se tak od ledna 2027 mohl přihlásit každý, kdo má vzdělání v oboru a alespoň 3 roky praxe. Mistry se budou moci stát truhláři, pokrývači nebo třeba čalouníci, kadeřníci nebo včelaři. Celkem bude možné zvýšit si vzdělání v 48 oborech. Pro získání ověření o praxi na nejvyšší úrovni budou muset řemeslníci napsat teoretický test z oboru a základní ekonomie a také složit praktickou zkoušku. Podobné ověření už mohou získat absolventi učňovských oborů v 9 zemích Evropské unie. Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Za peníze chtěl rekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společnosti 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je aktuálně ve vazbě. Jeho advokát nechtěl případ komentovat. Jarkovskému hrozí až 10leté vězení. Ženy měl podle policie znásilnit ve chvíli, kdy se pod vlivem omamných látek nemohli bránit.
2: Počasí.
1: Dnes proměnlivo, převážně s velkou oblačností a s přeháňkami na horách i drobným sněžením. Teploty do 13 stupňů, na Šluknovsku kolem 9 stupňů Celsia. Na horách počítejte s teplotami do 7 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda na silnici číslo 2/608 u přestavlk na Litoměřicku, srazila se tam dvě osobní auta, místem nehody projedete. Silnice mezi Svitávkou a Velenicemi na Českolipsku je uzavřená, sesunula se tam část skalního masivu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Ke konci května nás čeká pomínkový den. Ten je věnovan pohřešovaným dětem. Symbolem je pomínka. Anglicky název tohoto modrého kvítku zní Forget Me Not, tedy pohřešované děti. Tím vzkazují nezapomeň na mě. A my si o tom dnes budeme po 11. dopolední povídat s Veronikou Hišplerovou z krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Probereme také, kdy se vyhlašuje dítě v ohrožení a jak vypadá pátrání po pohřešovaných dětech. Zatím jen přání, dávejte pozor na své děti. Hezké ráno a k tomu písničky, které nestárnou, budou tu Valdemar Matuška a teď Janek Ledecký.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Máme 12. května, začínají nám tři zmrzlí, máme pankráce, to všechno víme. Co nevíme o 12. květnu, to ví Petr Jungmann. Je tu kalendárium, hezké ráno.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 12. května, svátek má první ledový muž. Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
2: No, zřejmě slušte oddíl, no.
1: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty po 7:15 posloucháte Český rozhlas Sever, za chvilku budeme na fotbal, na ten teplický. Fotbalisty Teplic přiblížil záchraně v první lize trenér Zdenko Frťala navzdory kritice fanoušků. Více podrobností pro vás máme už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Aktuálně radarové snímky ukazují, že je to beze srážek, jinak teploty jsou kolem 7-8 stupňů. 8 stupňů máme v Kadani i v Lovosicích. Dnešní maximální teploty budou do 12 stupňů, očekáváme velkou oblačnost. Odpoledne přijdou přeháníky, také trvalejší déšť na horách nad 800 metrů nad mořem může sněžit. Jinak samozřejmě ten sníh, co napadá, bude většinou odtávat. Hezký den vám všem.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever za 5:30. Dobré ráno, jdeme do Teplic na fotbal. Je to náš Alex Ferguson, ředitel fotbalového klubu Teplice. Rudolf Řepka už několikrát přirovnal trenéra Zdeňka Frťalu ke slavnému Scottovi, který čtvrtstoletí sbíral trofeje s Manchesterem United. Frťala měl v severočeském klubu silnou pozici a maximální důvěru i v dobách, kdy mužstvo tížily série bez vítězství a trčelo ve spodních patrech tabulky. A platí to i pro letošní jaro, kdy skláři čekali čtvrt roku na výhru.
1: Nepřekvapilo, když se po Teplicích začaly šířit zprávy o tom, že 55-letý kouč nabídl vedení klubu svou rezignaci.
2: Jedna paní povídala, já jsem vždy tvrdil, že fotbal není o mně, že vím jako trenér, nebudu se hrát na mega zkušenýho, ale a teď nevím, jestli bohužel jsem nejstarší trenér v lize, takže aspoň něčem jsme první, ale to, že se tyhle jakoby informace dostávají ven, tak ať si to řeší lidi. My tady vevnitř máme svoje informace, které zůstávají v tomhle klubu. Co se týče mě, tak znova budu říkat to, že ještě před rokem mi tady stavili sochy a teďka ty sochy a ruce a nevím, co bourá a já nevím. Fotbal není o mně. Teplický fotbal není o mně. I údělem naší práce je tuto kritiku někdy oprávněnou přijmout a umět s ní pracovat.
1: Řekl Zdeňko Frťala, který teplické prvoligové fotbalisty trénuje od března 2023. Zastání měl dlouho také u fanoušků, ale v poslední době musel čelit na sociálních sítích kvůli špatným výsledkům a neatraktivní hře stále početnější kritice.
2: Sociální sítě mě nezajímají. Sociální sítě jsou prostředkem k tomu, aby některý lidi vyjadřili svůj názor. Já jsem vždy říkal, jestli něco má ten dotyčný fanoušek, nebo kritik, nebo kdokoliv, ať přijde za mnou a ať se baví se mnou. Tohle to jsou věci, které my nemůžeme ovlivnit, ale sociální sítě mají obrovskou sílu, ale já tyhle věci samozřejmě vnímám, před nima se nejde schovat, ale nečtu je.
1: Fotbalovým prostředím nedávno rezonovala Frťalova kritika hráčů po zápase se Slováckem. Ti mu měli říct, že jsou unavení po třídenním minisoustředění.
2: Byl tam výstup jednoho hráče, že musí běhat a že ho to unavuje, tak jsem na to já prostě bouchnul a řekl jsem, no tak tě to unavuje. Tak seš fotbalista, seš trénovaný, to slovo unavuje, to musí být tvůj kamarád. Únava, bolest, tohle, to jsou naši kamarádi. To nejsou jakoby faktory, které by měly mít vliv na to, že se tady budeme hroutit nebo že budeme brečet a stěžovat se. Takže já nenávidím slovo, že je někdo unavený. Unavení jsou havíři, unavení jsou tyhle lidi, kteří mají naprosto těžkou práci.
1: Řekl Zdeňko Frťala, pokud jeho tým uhraje odpoledne ve Zlíně minimálně stejně bodů jako Slovácko proti Ostravě, definitivně se zachrání v první fotbalové lize. Z Teplic David Kalvás, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Správa železnic vybrala architektonický návrh na rekonstrukci Mosteckého nádraží. Práce za téměř 850 milionů korun plánují železničáři provést mezi roky 2031 až 2033. V soutěži s 9 účastníky uspěl ateliér Biro Architekti. Budova obecního úřadu v horské obci Klíny na Mostecku by měla být nově energeticky soběstačná. Obec už má dokončenou studii i projektovou dokumentaci. Práce by měly být v příštím roce zhruba na 5 milionů korun. Obrazy z takzvané Hitlerovy sbírky zůstanou vystavené v jedné z místností hospodářského dvora zámku v Zákupech na Českolipsku. Kolekci 14 obrazů, zabavenou nacistům po druhé světové válce, zámek mimořádně zpřístupnil v neděli. Informace přidáme v pokračujícím ranním vysílání. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady v pondělí s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Oskar Petr zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Oskar Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Působil ve skupinách například Marcias, Pražský výběr nebo Jazz Quay. Dnes proměnlivo převážně s větší oblačností a také s přeháňkami na horách i s drobnějším sněžením. Teploty dnes přes den do 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Děčíně se mírně zdržíte ve stoupání od nového mostu na Ludvíkovice v ulici Kamenická. Je tam omezení kvůli probíhající rekonstrukci plynovodu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Chystáte se k doktorovi a bojíte se výsledků krve, že budete mít vysoký cholesterol. Mám pro vás super radu, věci to potvrdili. Během 2 dnů si cholesterol můžete srovnat. Stačí, když budete snídat ovesné vločky. To je opravdu účinná zbraň proti vysokému cholesterolu a opravdu sníží hladinu v krvi už za 2 dny. Tak to zkuste, ovesné vločky k snídani, dobrou chuť vám všem a k tomu posílám i písničky, které nestárnou. Za chvíli Petr Spálený, teď kapela Tým.

0: Pěkný den vám všem s Českým rozhlasem Sever, 9 minut po půl osmé. Ve včerejším pořadu Dáme řeč jsme probírali dlouhověkost, 103 roku, 100 roku, ano, to jsou údaje, dá se říct i věk, kterého bychom se chtěli dožít. I Marie z Kamenického Šenova by si tu stovku ráda střihla a má k tomu podmínky.
1: Kdybych teda byla jako zdravá a psychicky na tom dobře, bez demence, no tak bych tu stovku klidně taky chtěla dát, ale my teda máme v rodině dlouhověkost.
0: Ano.
1: I ze strany manžela, i ze strany mojí maminky, protože moje babička se dožila 98 let.
0: Hezky.
1: A to si teda zlomila nohu nešťastně a tak jsme ji opatrovali s maminkou a pak nám jednoho dne řekla, holky, už jsem tady na tom světě dost dlouho, už vás nebudu trápit, no tak přestala jíst a pít a prostě potom to šlo rychle s babičkou. A moje maminka, ta se dožila 101 let, je to 4 roky, co zemřela. A obě, i babička, i maminka byly strašně sečtěly, to byly vášnivý čtenářky a maminka ještě do 100 let luštila křižovky.
0: Hezky.
1: Takže byly bez demence obě tyhle ty ženy a z manželovy strany maminka jeho se

0: žila 92 let,
1: ano.
0: Sestra 92 let a bratr 90 let.
1: A dneska? Dneska půjdeme na zahrádku. Pankrác, Servác, Bonifác. Tři zmrzlí jsou tady. Vypadá to, že opravdu podle předpovědi počasí nám bude na horách sněžit a že opravdu se ochladí, takže tentokrát ty tři zmrzlí jako sedly, je to tady. A já se vás ptám, jak jste přežili na zahrádce ten duben, kdy nám mrzlo, pomrzlo vám úrodám, kdy vás překvapil mráz, jak chráníte zahrádku před mrazem, máte nějaký konkrétní tipy, jak si s mrazem na zahrádce poradit. Těším se na vaše tipy, na vaše rady a samozřejmě na vaše telefonáty. Po 9. hodině už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz. I nadále pěkný den vám všem.

0: 8:15. Vy posloucháte Český rozhlas Sever. Zámek v Zákupech v neděli poprvé vystavil obrazy, které patřily Adolfu Hitlerovi. Nacistický vůdce si plátna ve stylu německého realismu kupoval pro své plánované muzeum. Při poválečných konfiskacích obrazy připadly státu. Více o této výstavě už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď na severu Čech, když se podívám z okna v Ústí nad Labem, tak nám svítí sluníčko. Je to opravdu tak, že je to beze srážek, ale to sluníčko je tady jenom přechodně na dopoledne. Odpoledne přijde znovu déšť. Teď jsou teploty 6 stupňů nám hlásíte Zloun a 4 stupně máme v Rumburku. Dnešní maximální teploty budou do 12 stupňů. Bude dopoledne beze srážek, odpoledne přijdou přeháníky a na horách ty přeháníky mohou být i sněhové, tedy v území nad 800 metrů nad mořem. Dokonce by mohlo napadat až 7 cm sněhu, který samozřejmě bude hned odtávat. Jinak na ten déšť se odpoledne připravme, hlavně v nížinách. Hezký den vám všem.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Za 10.08 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den. V zákupech na Českolisku se v neděli poprvé měli možnost vidět kolekci obrazů zabavenou po konci druhé světové války Němcům. Jde o takzvanou Hitlerovu sbírku, která patřila přímo nacistickému vůdci. Obrazy byly v depozitáři zákupského státního zámku uložené desítky let.
1: Pokud si někdo myslíte, že budete mít stejné pocity, jako když si v Louvru vstoupnete před Monulízu, nejspíše nebudete.
2: Vy jste k tomu udělali takový kino, jo?
1: No, v podstatě jo.
2: Kastelán Vladimír Trégl uvádí návštěvníky do velké místnosti. Její stěny jsou prakticky zaplněné velkoplošnými obrazy.
1: Tak, vy se posaďte na židličku, kdo chcete, protože si tady i něco málo k tomu promítneme, abychom si některé ty věci trošičku zasadili do kontextu. Moji dva předchůdci neměli ani možnost, ale ani vůli ty obrazy ukázat návštěvníkům. Já, když jsem nastoupil na pozici kastelána, tak jsem také tu možnost ještě neměl, protože v zámku jako takovém nebyla žádná vhodná místnost.
2: Díky dokončení opravy části hospodářského dvora už prostory jsou.
1: Vidíte, že ty obrazy jsou opravdu poměrně velké.
2: Tady vidíme tady především krajinky a vidíme tady ale také nějakou vojenskou ponorku. No a pak tady máme samozřejmě ty dělnické motivy, tamhle tedy dřevorubec, nějaký horník.
1: Přesně tak, to je právě ten německý realismus.
2: Je to, co jste čekala, nebo co jste čekala vlastně od téhle výstavy?
3: Jenom zajímavost.
2: Říká Miroslava Nečasová.
3: Víceméně jenom to, že tam je, kdo byl majitel, ale ne, vůbec celkově to na mě nezapůsobilo dobře. Takový všechno ponorý, zvláštní, prostě. Ne, že by byly samozřejmě obrazy samé o sobě ošklivý, ale prostě ty témata, nebo prostě to znázornění, takže.
2: Je to taková trošku temná nuda, že?
3: Ano, ano, přesně tak.
1: To je to, na co jsem se snažil upozornit, aby návštěvníci právě příliš nečekali, protože člověk přijde a řekne si, tak jsem to viděl.
2: A je to to, co jste čekal?
4: Jo, samozřejmě. Proč to má někde ležet?
2: Myslí si Jiří z Liberce.
4: Mně se to strašně líbí.
2: A líbí se vám i jakoby ty náměty těch obrazů jako takový? Přitom paní Bani říkala, že to přijde takové jako temné zbytečně, že to nemá takovou jako dobrou
4: plenost. Mně se to líbí. To zpracování, to umělecký dílo je, že jo? Trošku úsměvné je, že tam na tom korzárském člunu je prostě, že jo, ta vlajka, že jo?
2: No jo, skutečně, ale je to takové...
4: Ne, úplně dotažené, ale no, je to takový úsměvný.
2: Obrazy v místnosti zůstanou. Součástí prohlídky ale budou jen mimořádně. Ze zákupu Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

5.08, vy jste s Českým rozhlasem Sever, příjemný den, hezké vstávání vám všem, nádherné úterý, ve zprávách v celou se dozvíte, že policisté se snaží objasnit dubnovou loupež v libereckém nákupním centru. Podrobnosti už za chvíli. I nadále hezké dobré ráno vám všem.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Je 8 hodin. Česká kamenice finišuje s dostavbou budovy pro dětskou skupinu, dostala na ní dotaci. Policie se snaží objasnit dubnovou loupež v libereckém nákupním centru Fórum. Riziko, že se nebezpečný hantavirus objeví v Česku, je podle ministra zdravotnictví velmi nízké. Dnes čekejte proměnlivo, převážně ale s větší oblačností a také s přeháňkami. Na horách může i drobně sněžit, teploty do 13 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V České Kamenici bude brzy hotová nová budova pro dětskou skupinu. Město na ní podle starosty Jana Papajanovského ze Starostů a nezávislých dostalo 100% dotaci z Národního plánu obnovy. Stavba vyšla zhruba na 30 milionů korun. Příští týden si lidé novou školku můžou prohlédnout.
4: Podívat se můžou do zázemí, kam se vejdou hned dvě dětské skupiny a setkají se se zaměstnanci. Den otevřených dveří je naplánovaný na 19. května. Dětská skupina s kapacitou 48 dětí od jednoho roku věku už přijímá přihlášky. Oficiálně zahájí provoz v září letošního roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Kriminalisté pátrají po svědkově loupeže v trafice v libereckém obchodním centru Fórum. K incidentu došlo 12. dubna dopoledne. Pachatel ukradl pokladnu se zhruba 10 tisíci korunami. Po srážce s kolem jdoucím pokladnu ale upustil a utekl bez ní. Informace případu mohou lidé hlásit na linku 158.
5: Mluvčí policie Iva Martinková uvedla, že v místě byl důležitý svědek, který by mohl pomoct s objasněním celé věci. Jde o muže štíhlé postavy asi 180 cm vysokého, který měl na sobě černé oblečení a sandály s bílými ponožkami. Na hlavě měl černou kuklu. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. České úřady podle něho výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na počátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. 3 nakažení lidé během cesty zemřeli, zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle ministra Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Tripartita se v pondělí neshodla na zastropování penzijního věku. Předchozí vláda zavedla postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Odbory ho chtějí snížit na 65 let. Vláda ANO, SPD a motoristů má stejný cíl. Dostat se k němu chce, ale až v roce 2028. Podle předáka odborů Josefa Středuly je to ale pozdě. Zástupce zaměstnavatelů s hranicí 65 let nesouhlasí vůbec. Podle nich by to bylo příliš finančně náročné. Česko by navíc podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje šlo opačným směrem než zbytek evropských zemí. Tripartita jednala také o důchodových změnách pro náročnější profese. Ani tam se ale neshodla.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nejdříve ale k počasí. Dnes bude proměnlivo, převážně s větší oblačností a s přeháňkami. Na horách i drobným sněžením. Teploty do 13 stupňů, na Šluknovsku kolem 9 stupňů a na horách do 7 stupňů Celsia. V Lounské ulici Javorová čekejte kyvadlový provoz, řízený semafory. Pozor na silnici mezi Svitavou a Velenicemi na Českolipsku. Budete objíždět, sesunula se tam část skalního masivu a silnice je uzavřená. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Co si po ránu popřát? Dobrou náladu a hodně zdraví. Já totiž před sebou mám žebříček, který sestavili doktoři a jsou to nejbolestivější operace a zákroky. Tipněte si, co vyhrálo, to bych vám nepřál. Zvítězila otevřená operace paty. To je prý ukrutná bolest. Kůže kolem paty je velmi tenká, okolí často neobsahuje mnoho měkké tkáně, proto je snadné poškodit nervy a hojení je bolestivé a velmi nepříjemné. A tak našlapujte opatrně, chraňte si paty stejně jako Achilles. Hezké ráno a k tomu mám písničky, které nestárnou. Budou tu Maria Rotrová a teď Petr Kotwald.
2: Dobré ráno

0: déšť přijde odpoledne. Tak deštníky a pláštěnky sebou. 12 minut po 8 hodině, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Určitě máte doma ještě nějakou učebnici ze školy, ale víte, co v učebnicích nebylo? To ví Martin Písařík. A my se teď podíváme na hranici Čech a Moravy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Minutu po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Dovedete si představit, jak by zněla česká příroda, kdyby byla hudbou? Dodnes nepřekonanou představu nám o tom už v 19. století dal hluchý Bedřich Smetana. Jeho šestidílný cyklus Má vlast dnes opět po roce rozezní začátek Mezinárodního festivalu Pražské jaro. A tentokrát ji zahrají rozhlasoví symfonikové. Jak bude znít v jejich podání a mají hudebníci před koncertem trému, to se dozvíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: A v tuto chvíli na severu Čech většinou oblačno a zataženo, někde může vykouknout to sluníčko, je to beze srážek, teploty jsou kolem 8 stupňů, 8 stupňů, teď aktuálně máme v Litoměřicích i v Ústí nad Labem. Dnešní maxima budou 12 stupňů, bude velká oblačnost, odpoledne přijdou přeháníky, trvalejší déšť a pozor, na horách nad 800 metrů nad mořem bude sněžit. Hezký den vám všem.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut půl devátá, vy jste s Českým rozhlasem Sever, kdo by neznal Mou vlast. I ti, kteří vážnou hudbu moc nemusí, tak samozřejmě ty úryvky z Mé vlasti znají téměř na spaměť. Smetanova Má vlast podání rozhlasových symfoniků rozezní již tento pátek Prahu, Londýn i Vídeň. Ano, začíná Mezinárodní festival Pražské jaro a jeho živý přenos se bude přenášet do 24 zemí světa. Milovníky vážné hudby pak až do června čeká v rámci festivalu dalších 40 koncertů.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu patří k nejlepším českým orchestrům, ale také je na něm cítit, že nejuniverzálnější, protože v profilu toho orchestru je, že on uvádí nesmírně široký repertoár a bylo to tak od jeho vzniku, kdy uváděl tu vyloženě klasickou hudbu, ale vždy uváděl i premiéry nových skladeb. Samozřejmě je klíčové, kdo před ním stojí jako dirigent, a to bude jeho šéf-dirigent Petr Popelka, což je dnes jeden z nejžádanějších dirigentů už na světě, bych mohl říct.
2: Vysvětluje umělecký šéf Pražského jara Josef Třeštík, proč si pro zahájení festivalu vybrali právě rozhlasový orchestr a Petra Popelku.
3: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
2: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
3: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru i hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé a je to, především je to radost.
2: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Pěkný den vám všem. Lyžaři by se mohli vrátit na sjezdovky v Bedřichově. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které už za okamžik pro vás bude mít František Janačík. I nadále dobré úterní ráno vám všem.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústecký kraj nesouhlasí s navrženou zónou pro větrné elektrárny u hory Říp. U druhé lokality Krištofovy Hamry na Chomutovsku zase upozorňuje, že je v území důležitém pro zabezpečení české protivzdušné obrany. Čtyři svědky v pondělí vyslechl soudce okresního soudu v Děčíně v případu zřícení vyhlídkové plošiny Triangle u Markvartis na Děčínsku. K nehodě došlo před 3 lety, záchranáři po ní ošetřovali 8 zraněných. Lyžaři by se už letos mohli po roční pauze vrátit na sjezdovky v Jizersko-horském Bedřichově. Vedení obce a majitelé pozemků se vloni nedomluvili, kdo bude provozovat ski areál. Podle nové dohody, která zazněla na pondělním večerním jednání, mají vlastníci převést pozemky na obec a středisko by pak provozovala společná firma. Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Kvůli výtržnostem fanoušků při sobotním fotbalovém pražském derby zahájí ministerstvo vnitra správní řízení s pražskou Slavií. Chováním jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu vtrhli na hřiště a pyrotechnikou ohrožovali fanoušky i hráče soupeře, se zabývá policie a také ligová fotbalová asociace. Dnes čekejte přes den proměnlivo, většinou s větší oblačností a také s přeháňkami. Na horách může přijít i drobnější sněžení. Teploty dnes přes den maximálně do 13 stupňů, spíš ale kolem 9 stupňů, na horách mezi 4 až 7 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Za svorem na Českolipsku směrem na Rumburk stále čekejte kyvadlový provoz. Silničáři souběžně se silnicí 1/9 připravují provizorní komunikaci, na kterou bude převedená doprava při stavbě plánovaného obchvatu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:58, posloucháte Český rozhlas Sever. V centrech měst u supermarketu už se objevují první stánky s jahodami, mají nápisy zaručeně české, zaručeně čerstvé. Ano, mohou být české, mohou být čerstvé, ale přece jen máme teprve začátek května, tak se připravte na to, že to jsou jahody ze skleníku a ta chuť ještě není taková, na jakou čekáme, až přijdou ty červnové přímo z pole. Hezký den vám všem, krásné dobré ráno na severu Čech. Dáme víno, dáme činasky a také písničky, které nestárnou. Za chvíli Pavel Bobek. Zase

0: 10 minut po půl deváté, zaspívali jsme si hezký den, hezké ráno s Českým rozhlasem Sever je 12. května. Co přinese dnešní den? Nech brouka žít, takhle si můžeme zpívat v Chomutově, v muzeu. Tady je krásná výstava pod názvem Hmyz, krása a bohatství Českého středohoří. A dnes od 17 hodin vás po této výstavě provede jeden z jejich autorů, zoolog Teplického muzea Miroslav Žemlička. Dozvíte se ty největší zajímavosti o hmyzu, který žije v našem kraji, vstup je zdarma. Pohádkový den nás dnes čeká v Ústí nad Labem. Od 14 do 17 hodin je připravená pohádková stezka. Děti budou plnit úkoly a potkávat se s pohádkovými postavičkami. Sraz je na základní škole Ravasova v Ústí u vchodu z Kmochovy ulice. A na dalekou cestu vás dnes pozve městská knihovna v Mostě. V 17 hodin navštívíme jižní Indii, konkrétně stát Karnataka. To je jeden z 28 států a 8 teritorií v Indii. Leží v jihozápadní části, běloch je tam docela vzácnost, takže se s vámi každý bude chtít fotit. Vidět tam můžete tygry, zoborožce, luňáky i obrovské vodopády. Přednášet v knihovně Mostě bude Topi Pigula. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: na 9 posloucháte Český rozhlas Sever, taky si říkáte, že naštěstí přišly ty deště, deštivé počasí snížilo riziko požáru v přírodě. Pomáhá také zaměstnancům Národního parku České Švýcarsko a dobrovolným hasičům. Ti totiž hlídkují v oblasti kolem Arinartic, kde minulý týden 6 dní hořilo. Jaké jsou po požáru, který zasáhl 110 hektarů plochy škody a jak se příroda vzpamatovává? O tom si něco řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí, konkrétně na Ústecku teď svítí sluníčko, ale ono se nám zatáhne a přijde i dnes déšť. Teď jsou teploty 8 stupňů v Mostě, 7 stupňů teď máme aktuálně na Děčínsku. Dnešní maximální teploty do 12 stupňů, bude proměnlivá oblačnost, odpoledne přehánky, trvalejší déšť na horách nad 800 metrů nad mořem, ty srážky budou smíšené nebo sněhové. Klidný den vám všem.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: V Litvínově staví nový plavecký bazén. O nutnosti opravy nebo přestavby staré haly se mluvilo už od 90. let. Část obyvatel Litvínova s přesunem bazénu z centra města nesouhlasila. Kvůli stavbě je navíc už druhým rokem mimo provoz litvínovské koupaliště. Proč se staví přímo na koupališti a co bude se starou plaveckou halou? Kdy bude stavba dokončena? Na to se budeme ptát litvínovské starostky Kamily Bláhové. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

0: Hezký den vám všem. Za 11 minut 9. hodina vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příroda kolem Rynartic na Jitřichovicku v Národním parku České Švýcarsko se zpamatovává z nedávného požáru. Rozhořel se v sobotu 2. května na kopci na Valech a hasiči s ním bojovali s podporou 8 vrtulníků 6 dní. Následující 2 týdny ještě musí na oblast dohlížet správa parku s pomocí nasmluvaných jednotek dobrovolných hasičů z okolí. My už máme na telefonu mluvčího správy Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova. Hezké ráno.
1: Dobré ráno, dobrý den.
0: Jak to teď na místě, kde před pár dny hořel, vypadá? Jsou tam nebezpečné stromy nebo uvolněné skalní bloky?
1: Určitě ano. Přestože to není úplně turisticky exponovaná oblast, je to spíš klidnější část Národního parku, tak tam v tom požářišti, které měří asi čtvereční kilometr, vede několik lesních cest, nejsou to turistické značené cesty, jsou to lesní cesty a na ty lesní cesty se teď nesmí vstupovat, protože by právě mohlo hrozit těm návštěvníkům lesa nějaké nebezpečí, a to už, ať už tedy od ohřelých stromů, anebo od skal, protože i v tom místě, kde hořelo, jsou ty svahy velmi prudké. Odhořela biomasa, která ve svazích držela někdy i docela velké kameny, a ty se mohou dát kdykoliv do pohybu.
0: Ano, jak teď vypadá dohled nad územím zasaženým požárem?
1: Teď je stále ještě prioritou hlídat, aby se někde zase neobjevil oheň. Velmi nám pomáhá deštivé počasí, protože to samozřejmě snižuje rizika, ale zase to může na druhou stranu trošičku klamat, protože v kořenových systémech stále jsou horká místa a ten oheň by se přeci jenom povrchu prodrat mohl. Takže to území teď hlídá 6 hasičských družstev. Každé se skládá ze 4 hasičů a je tam vždy předepsaný jeden kus techniky, zejména tedy hasičská cisterna. Takže pokud ti hasiči, kteří kontrolují to požářiště každé 4 hodiny, někde na něco narazí, tak to horké místo ulíjí. A současně jim v tom pomáhá náš personál, který ve 3hodinových intervalech přelétá to požářiště pomocí dronu s infrakamerou, hledá místa, která by se potenciálně ještě mohla rozhořet, a potom na ta místa hasiče nasměruje.
0: Ano, už je možné mluvit o škodách nebo příčině požáru?
1: To přesnější vyčíslení, to je spíš otázka týdnů než dnů. Ono vždycky záleží trošku na tom, jaká metodika se použije třeba pro ocenění škod na lesních porostech. Nicméně, když si započítáme přímé škody a odhad nákladů na to, abychom to území zabezpečili, aby bylo bezpečné pro návštěvníky a zase vlastně obnovili to, co je teď aktuálně poškozené, tak náš hrubý odhad je asi 15 až 20 milionů korun.
0: Jak rychle se příroda z nedávného o ně vzpamatuje?
1: Tak přírodní prostředí má miliony let staré know-how, jak se vypořádat s požárovou událostí. Nás v tom místě přeci jenom něco mrzí, protože tam to byla okrajová část Národního parku, kde jsme nějakým způsobem les pěstovali, zasahovali jsme tam, takže nám tam vyhořely některé prvky krajinné, které jsme tam založili, vyhořelo nám tam několik oplocenek, schořily nám tam nějaké výsadby, tak to samozřejmě nás lidsky mrzí, ale pokud jde o požářiště, tak obecně mají velmi dobrou regenerační schopnost a tam si nemusíme zase dělat tak velkou starost o budoucnost té plochy.
0: Ano, platí teď pro návštěvníky parku nějaká omezení související s nedávným požárem v okolí Rynartic?
1: Naprosto minimální. V podstatě teď můžeme říct, že celá síť značených turistických tras v Národním parku České Švýcarsko a cíle, takové ty obvyklé cíle, kam se lidé vydávají, tak jsou dostupné ve stejné míře, jako byly před tímto požárem. Je tam jedno malé omezení, a to se týká právě té vlastní požární plochy toho čtverečního kilometru, který ale leží v podstatě sevřený mezi několika značenými turistickými trasami, které uzavřené nejsou. Lidé ale nesmí na ty lesní cesty, které vedou do toho požářiště.
0: Ano, to byl mluvčí zprávy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Solov. Děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji a přeji hezký den.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Sever s vámi. Dnešní ráno je za námi, před námi samozřejmě zprávy. V celou v nich se, kromě jiného, dozvíte, že obecní úřad v Hamru na Jezeře by se mohl přesunout do nové budovy. Po deváté už dáme řeč, zeptám se vás, jestli to vidíte tak, že vám něco pomrzlo na zahrádkách, jestli nějakým způsobem chráníte zahrádku před mrazem. Už po deváté. Hezký den vám všem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Krupce letos zavádí sdílenou elektřinu z fotovoltaiky. Obecní úřad v Hamru na Jezeře by se mohl přesunout do nové budovy. Vstupenky na kulturní akce podražují. Jejich prodejci tvrdí, že za to nemůžou vyšší poplatky. Dnes proměnlivo převážně s větší oblačností. Čekejte i přehánky na horách drobné sněžení. Teploty dnes maximálně do 13 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V tomto týdnu začínají dělníci v Krupce na Teplicku doplňovat dvě městské budovy fotovoltaickými panely. Bude to stát zhruba 2 miliony korun. Radnice se řídí doporučením takzvaného akčního plánu pro udržitelnou energii a klima ve městě. Více řekl energetik města Pavel Vlach.
3: Na budově městské policie, tam bude 49 kW fotovoltaická elektrárna a na budově mateřské školky, tam bude 10 kW. Z mateřské školky to využije čistě ta budova samostatná, z budovy městské policie, to bude sdíleno do 5 dalších míst.
2: V Hamru na Jezeře na Českolipsku vznikne nové víceúčelové centrum. Bude v budově bývalého sídla báňské záchranné služby. Obec ji koupila za zhruba 17 milionů korun. Obec připravuje teď projekt na její proměnu. Plány přiblížil nezávislý starosta Jan Třešňák.
4: Tam vlastně bychom měli nějaký takový multifunkční dům, kde bychom mohli mít obchod, knihovnu, kulturní centrum a podobné záležitosti. Zároveň bychom tam mohli přesahovat poštu i případně obecní úřad.
2: Ceny vstupenek na kulturní akce v Česku podražily za posledních 7 let zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Za zdražením částečně stojí také sloučení tří velkých prodejců vstupenek. Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady více než desetinu z celkové ceny za jednu vstupenku. Společnost PLG Czech Republic, pod kterou všechny tři platformy patří, se hájí tím, že sjednotila podmínky. Řekl to její generální ředitel Lukáš Jandač. Nejvyšší povolené ceny paliv pro úterý, tedy pro dnešek oproti pondělku, poklesly. Pumpaři mohou litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je pokles o 39 haléřů. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svých webových stránkách. Litr nafty může na čerpacích stanicích stát dnes maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak tankují o korunu a 31 haléřů méně než včera. Resort maximální ceny vypočítává střídenního průměru velkoobchodních cen.
1: Počasí.
2: Dnes proměnlivo převážně s větší oblačností a také s přehánkami. Na horách může i drobně zasněžit. Teploty do 13 stupňů, na Šluknovsku kolem 9 stupňů Celsia. Na horách dnes počítejte s teplotami mezi 4 až 7 stupni. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 170 cm, průtok 139 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 150 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Lounské ulici Javorová čekejte kyvadlový provoz řízený semafory. Podobná situace je v Chabařovicích na Ústecku. Kvůli opravám na průtahu obcí je omezení u můstku u domova důchodců. Projíždí se kyvadlově, čekejte i tam zdržení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska začínají tři zmrzlí, opravdu na horách má sněžit. Za námi je duben, kdy nám také mrzlo, ty teploty klesaly pod nulu. Tak se vás ptám, jak to přežila úroda na vašich zahrádkách? Jestli pomrzla, jestli chráníte zahrádku před mrazem, jestli máte nějaké konkrétní tipy. Fando, tak ty zahrádkář nejsi?
6: Nejsem zahrádkář.
5: Nejsi, takže ti nic nezmrzlo.
2: V tuto chvíli mi nic nezmrzlo, já jsem hrozně rád. Čekal jsem třeba, že zamrzne auto, ale nestalo se.
5: Ne, ani muškáty na balkóně, nic takového.
2: No, my nemáme ani balkón.
5: My nemáme ani balkón, tak pořádku.
2: Je to vidět na lidech, lidé se jinak oblíkají a také vidím hodně lidí a také jsem se s tím musel vypořádat, jako dojíždějící se plí z Ústí nad Labem, že lidé chodí s většími batohy a do nich dávají zimní bundy, které si ráno obléknou a přes dopoledne pak při 20 stupňových teplotách nepotřebují.
5: Ano. Tak děkuju. To je Fanda, který má pro vás tedy konkrétní tip pro všechny zahrádkáře, jak chránit zahrádku proti mrazu tím, že zahrádku nebudete mít žádnou. Hezký den vám všemi s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Naďa Urbanková, teď už mi ráj.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
0: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, začínají tři zmrzlí. Už vám letos něco zmrzlo na zahrádce, pomrzla vám úroda, co, kdy, jak chráníte zahrádku před mrazem? No, možná ty další mrazy nás teď teprve čekají, přece jen jsou před námi tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác. Ta pověst o ledových mužích má kořeny hluboko v naší tradici. Naši předkové si všimli, že kolem poloviny května často přichází náhle ochlazení, což může být zrádné, a začali si právě tyto dny spojovat se svatými ledovými muži. Dneska už víme, že jde o meteorologický jev způsobený pohybem studeného vzduchu ze severu, který má tendenci se v tomto období tak trošku vracet. Jinými slovy, příroda nám říká, neblázni, sází se až po Bonifácovi. A my jsme se předškoláků ptali, co to jsou ti ledoví muži?
1: Kdo jsou ledoví muži?
2: To je třeba takový člověk, který žije, kde jsou medvědi zimní.
3: No, my máme pohádku Chaloupku na vršku. A tam jsou ledoví muži. Bonifác, Servác a Pankrác.
1: A to jsou ti zmrzlíci?
2: Jo, chcou zmrazit úly. Dělají takový rampouchy nebo nějaký led.
4: A nebo sníh.
1: Co by se stalo, kdyby ještě přišla zima?
5: Že lidi museli být doma, nezmrzli. Čeličky mohly vyrábět med.
2: No, stalo by se, že by ty zvířátka už docela umrzly.
1: Jste rádi, že je zima pryč?
4: Jo, protože můžou vyrůst kytky a bude teplo.
6: A můžeme se koupat na koupališti.
0: Hezky řečeno. Pojďme se podívat na ty tři zmrzlé. Jak to vypadá u vás na zahrádce po dubnových mrazech? Bojíte se třech zmrzlých? Co vám už zmrzlo? Překvapil vás letos mráz? Jak vůbec zahrádku chráníte před mrazy? Máte nějaký konkrétní tip? Tak poraďte, volejte 475 212 212, dáme řeč. Napsat můžete i mail na dámereč@rozhlas.cz. Půjdeme se podívat konkrétně na ty vaše meruňky či jabloně. Hezký den.
7: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den vám všem. Tři zmrzlí před námi, za námi docela mrazivý duben. Někdy jsem si tak nějak říkal, jestli ty tři zmrzlí se neposunuli víc jako dopředu na duben, kdy nás ten mráz hodně v posledních letech trápil. Nepamatuju si, kdy naposledy na tři zmrzlé fakt mrzlo. Ani teď v nížinách podle předpovědi by mrznout nemělo. No, necháme se překvapit rozhodně. Dneska předpověď hlásí, že by mohlo na horách sněžit. Pojďme na první telefonát. Paní Irena z Roudnice nad Labemi na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Dobrý den.
1: Tak letos trošičku pomrzly opadavý azalky, jedna úplně zašla.
0: Ano.
1: Trošku srdíčka, trochu vistárie, ale jenom malonko. Potom magnolie taky malonko, jinak vykvetla všechno, jenom trošičku listy, co byly. No a ořech, asi dvě větvičky. A jinak stříkáme proti, když kvetou meruňky, broskve, tak proti mrazu nějakým postřikem, nevím, jak se to jmenuje, to dělají mladí, ale vím, že to vždycky zabránilo a měli jsme.
0: Jo,
1: ale to zase tam vypadá, že trošičku těch meruněk bude, ale spíš tam byla ta spála na meruňkách a na tom, ale jinak jako tam jsou vidět, no na knedlika na koláč bude nebo na jídlo, není to obalený, ale budou jako.
0: Ano, no. Takže to vidíte optimisticky.
1: Ano, ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Zatím teda nic a už co jahody, no. Jak to vypadá s jahodama?
1: No tak my jahody velký jako na záhoně nemáme, ne. Protože máme psa a ten nám to všechno počurával, obzvlášť když to tak, že to jsme nechtěli, tak máme velkoplodý jako měsíční jahody a ty máme v zavlažovacích korejtkách na pergole a tam už děti teďko první jahodu měly. Byly tady vnoučata, tak každý jednu měl. No a to jsou tak pěkný jahody, že i když je seberem, tak jdou s tou udělat knedlíky na koláč. Jsou to opravdu pěkný jahůdky.
0: A historicky...
1: No a my si chodíme na samozběr, takže
0: ano,
1: jako...
0: Ano. A historicky vzpomínáte, kdy vám třeba něco opravdu hodně zmrzlo, kdy...
1: No nějak... loni hodně, nebo předloň, teď vám přesně nevím, ořechy. Ale letos mladým ty mají v Předonině zahradu a říkala nevěsta, že jim zmrzly ořechy úplně. Třešně zvenčí, ale vevnitř trošku jsou to. My máme úplně třešně krásný, my nám vůbec to nevzalo, my máme sloupový, takže tam to jako ty listy chránili a nebyly ani listy pomrzlý, ale oni mají hodně. Oni mají hodně všechno.
0: No jo.
1: A soused říkala Ivanka, že i jako meruňky, všecko to mají úplně černý.
0: Jo.
1: To ty listy padají. Ale jako stromy nezmrzly, že jo, ono to obroste, no ale plody a nic už letos mít nebudou. No.
0: Jasně. Dobře, já vám děkuji za telefon a ať se daří na zahrádce, ať vám dělá radost.
1: Ano, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak dobrá zpráva z Roudnice nad Labem, jak to vypadá u vás konkrétně? Táňa píše, že ani tak nevadí, že pomrznou květy, že to zase obrazí a že se to vzpamatuje. Tak nevím, nemám tu zkušenost. Jakou máte zkušenost vy, jak to vypadá u vás konkrétně, pomrzlo vám něco, bojíte se třech zmrzlých, kdy vám naposledy opravdu zmrzla téměř celá úroda, volejte 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz, společně to probereme.
2: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. S vámi pojďme se podívat na vaše zahrádky, co vám tam pomrzlo během dubnových mrazíků. Bojíte se třech zmrzlých, takovou klasikou jsou meruňky, ty u nás pomrznou víc než často. U nás na zahrádce většinou pomrzne víno. Já vím, že vinaři zapalují u vinic ohně, snaží se, ale je to takový nerovný souboj s přírodou. Pojďme na další telefonát. Míra z Mostu je na telefonu, hezký den.
1: Krásný, pane Zdenečku, zdravím vás i posluchače.
0: Tak tři zmrzlí jsou před náma, vypadá to, že jako úplně jako mrznout by nemělo, ale přesto přeze všechno. Během dubna už vám něco zmrzlo?
1: No, mrznout by sice nemělo, ale už mrzlo. A samozřejmě, že mi zmrzly obě meruňky, zmrzly mi jabloně dvě, takže myslím si, že letošní úroda nebude nic extra. Zase to bude o těch rybízech, jahodách a vínu.
0: To se drží, co?
1: To drží vždycky krásně, protože ono, jak to kvete později, tak je to jako tam je ta jistota, že to vlastně, že to můžete si dát jako vždycky, jo. To je v pořádku.
0: Ano, a vy jste říkal zase, to znamená, že jako je to taková tradice, že to u vás každý rok pomrzne.
1: Ano, přesně tak, to je tradice, protože loni se nám stalo, že teda to nakvetlo a nezmrzlo to, to bylo po několika letech, jsme byli nadšení, že jsme měli zase krásný meruňky. Jabka ty jsou jako vesměs, ty jsou v pohodě, ale letos si myslím, že nebudou tak, nebo rozhodně, ale ty meruňky, ty jsou vždycky tak jednou za 5 let možná, když se ta příroda umoudří a nechá ty už pupeny vlastně, nechá je dozrát a jsou z toho krásný meruňky.
0: Takže meruňky budete muset kupovat zase.
1: Budu muset, no, co se dá dělat, kompoty.
0: Ano, kompoty. A nebo zasadit nějaký jako mrazu vzdorný stromy, třeba borovici, nebo já nevím, ale to zase neplodí, tak.
1: Je pravda, tam zase těch, že bych jako borovičku si pak
0: ano, vypálil. Přesně tak.
1: Místo tý meruňkovice.
0: Dobrá, ale přesto mějte na zahrádce radost a dobrou náladu, aspoň díky, ten angrešt, jo, a rybíz.
1: Jasně, bude dobrý.
0: Mějte se hezky, nashledanou. Píše Petra, pomrzly mi molice v truhlíku a to se mi zalévala, ale nepřežili. Tak, jak je to u vás? Co vám zmrzlo na zahrádce během mrazu? Jak chráníte zahrádku před mrazy? Napište nějaký tip, určitě pro všechny dobrých, dobrá každá rada. Volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámeřeč@rozhlas.cz.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever, s vámi dneska probíráme zahrádky, co vám stihlo nebo stačilo zmrznout během dubna, jestli se bojíte třech zmrzlých, jak to řešíte. Už jsme slyšeli o nějakých postřicích na stromy. Určitě nechceme, aby jarní mrazíky nám poškodili na kvetlé ovocné stromy. Řešení existuje a zná ho Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Zahrádkáři, také se bojíte jako já, že pozdní mrazíky poškodí květy stromů a budoucí úroda bude malá? Existují řešení a my si teď o nich povíme. Základem je sledovat předpověď počasí a zasáhnout tehdy, když mrazíky opravdu hrozí. V běžných zahradách je jednodušší ochránit mladé menší stromky. Osvědčuje se jejich přikrytí netkanou textílí, která pomůže zmírnit pokles teploty v okolí květů. Důležité je zakrývat už večer, ještě před ochlazením. Ráno textílii včas odstraníme, aby se rostliny nepřehřívaly. Druhá možnost – kropení vodou. Při mrznutí voda uvolňuje teplo a může tak květy chránit. Musíme ale počítat se spotřebou vody a mít k dispozici nějaké zařízení, které kropení obstará, protože kropit by se mělo po celou dobu, kdy mrzne. U vyšších stromů používali už naši předci kouřování nebo zadýmování. Jde o vytvoření lehké kouřové vrstvy, která omezí únik tepla od země. Tento postup ale vyžaduje klidné počasí bez větru. Zkušení ovocnáři používají i ohně v topných nádobách, ale pro neskušeného člověka to řešení není. Pomoci mohou i svíčky v zavěšených sklenicích, ale působí jen na květy v bezprostředním okolí. Aby byly opravdu účinné, musí jich být na jednom stromě hodně a proto to není způsob, který by ochránil celý sad. Myslíme na poškození mrazíky už při výsadbě. Nejlepší ochranou je sázet stromy mimo mrazové kotliny, nejlépe do mírných svahů na vzdušná místa. Nepodařilo se vám květy stromů před mrazíky ochránit? Nezoufejte. Zdravý strom si často dokáže alespoň část úrody udržet. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.
0: Ano, tak to byly konkrétní rady od Veroniky a teď čekám na vaše telefonáty. Jak to konkrétně teď vypadá na vaší zahrádce po dubnových mrazech, co vám pomrzlo, jak a proč vlastně, jakým způsobem chráníte zahrádku před mrazem, co pěstujete, možná už se opravdu vyhýbáte těm meruňkám a těm plodinám, které jsou háklivé na ty jarní mrazy, tak volejte 475 212 212 nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, krásný den vám všem, naše telefonní číslo je teď volné, tak pokud chcete přispět svou troškou do mlýna, zavolat k nám do vysílání, budu moc rád, aspoň na té zahrádce nebudu sám, co vám letos už pomrzlo, jak chráníte zahrádku před mrazem, volejte třeba hned teď na 475 212 212, dáme řeč, tři zmrzlí, kteří začínají, to není jenom záležitost česká. V Německu mají taky ledové svaté, tamní verze zahrnuje i svatého Mamerce, pak tedy Pankráce, Serváce, Boniface a Sofii, známou jako Kalte Sofie. Ve Francii mají Saint de Glace, v překladu ledový svatí, a Francouzi také doporučují nezačínat s výsadbou citlivých rostlin před 15. květnem a Italové taky mají takovou svoji verzi, Italové mají Santi di Gaccio a berou to víc úsměvem, podobně jako my, když si po ránu oškrábáváme námrazu z čelního skla. Tak jak je to u vás na vaší zahrádce, co vám pomrzlo, jak chráníte zahrádku před mrazem, jak to u vás vypadá, nebo opravdu čekáte až na ten 15. květen, kdy začne žofia, kdy už bychom mohli vysadit rajčata, papriky, kurky a letničky. No, volejte nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Tady píše Jitka, pomrzly mi vřesy, a tady píše i Dáda, my pojedeme na zahrádku až teď, dá se říct po delší době, a docela s obavami. Nedávno jsme zaseli mrkev, petržel a hrášek, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. No, držím palce, aby to všechno dopadlo skvěle. Zahrádka, to je dnešní téma, pořadu dáme řeč, naše telefonní číslo je 475 212 212, jak to konkrétně na vaší zahrádce vypadá, co pomrzlo, co vydrželo a jakým způsobem chráníte zahrádku před mrazem. Napsat můžete taky mail na damereč@rozhlas.cz.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, co vám zmrzlo na zahrádce, jak řešíte mráz na zahrádkách, to dneska řešíme společně. Na telefonu Lenka z Krupky, hezký den Leni, dobrý den. A Lenka nám vypadla, takže jestli chcete ještě rychle zavolat, zavolejte do vysílání 475 212 212, budu rád, třeba opravdu zjistíme, že máte nějaký úžasný nápad, jak chránit zahrádku před zimou, anebo prozradíte, že vám nic neumrzlo, nezamrzlo. Koukal jsem se i na různé pranostiky, které se týkají Pankráce, Serváce, Boniface. Tak Pankráce, Servác, Boniface říká, tři lví muži přinesou chladno a ošklivé mraky do truhlíku. Před Servácem není léta, po Bonifáci smrazy veta, Pankrát sází hrách, ale často ho taky přemrzne a zmrzlí muži šatí louky do jinovatky. To jsou takové ty základní pranostiky o dnešním dni. Já si pamatuju, že když jsme zaváděli chmel, tak nevím, to bylo asi v tomto období, si myslím, tak nám po ránu na poli byla pěkná zima, pořádná kosa, fakt mrzlo. A jak chránit zahrádku před mrazem, už jsme na to narazili, no prostě asi nejlepší pěstovat trávu a nebo se snažit pěstovat plodiny, které ty mrazy vydrží. Pojďme na poslední telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Haló?
0: Haló, slyšíme se, dobrý den.
1: U telefonu je Marie z Kamenického Šenova, dobrý den.
0: Dobrý den, tak jak to vypadá na vaší zahrádce? Co vydrželo? Vy jste přece jen ve Šluknovském výběžku, tam je zima pořád, bych řekl.
1: No ano, ano, a mě teda takhle, já mám asi 12 krásných azalek na zahradě.
0: Ano.
1: A oni vždycky tak nakvejtají postupně, takže prvních 6 mě v tom dubnu pomrzlo, ty květy to už krásně kvetly, tak ty mě zmrzly, byly to krásné barvičky. A tyhle ty, co tam teď mám, co mě teda zase nakvejtají, tak jsem je včera už honem šla přikrejt tou netkanou textilií, protože mám strach, aby mě taky nepomrzly, tak jsou přikrytý holky. A ještě na druhé zahradě mám zase kanadské borůvky, tak o ty už jsme taky jednou přišli tady při těch zmrzlých mužích, tak jsem je taky včera přikryla, takže se takhle sichruju, tak doufám, že to všechno vyjde v pořádku, protože já každý rok sleduju ty muže zmrzlý, že ano, a mám vysledováno, že někdy přijdou týden předtím, někdy přijdou na ty svoje svátky a jindy třeba až týden po. Takže to mám vysledovaný, takže ty jiné rostliny všechny vysazuju ven, jako jsou ledovky, ty jsou takový křehoučky a ty muškáty, všechno tak až po těch zmrzlících.
0: Jo, jo. A dneska mrzlo u vás? Byla zima?
1: Dneska nemrzlo, ne? Ale je teda veliká zima, velká zima je a navíc vítr, ale do rána asi mrznout bude, protože už to cítím, že to tak bude.
0: Ano, a vy jste zmiňovala všechny ty plodiny a omeruňky se ani nepokoušíte tam u vás?
1: Tak my nemáme, my máme takovou menší zahrádku užitkovou a tu okrasnou dvě zahrádky pro potěšení a to nám úplně na ten náš věk stačí, aby jsme se v tom rejpali.
0: Jasně, tak ať vám zahrádka dělá radost, díky za telefonát, mějte se hezky.
1: Mockrát děkuji, nashledanou.
0: A ještě píše Petr, s růžemi je to špatné, vypadá to, že právě růže to letos ty mrazy odnesly. Díky za dnešní telefonáty do pořadu. Dáme řeč?
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Kdy hledáme signál.
1: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Já jsem moc rád, že z Bláhova dorazila zahrádkářka Lenka Šubová. Hezký den.
2: Pěkné dopoledne.
1: Co ti letos pomrzlo na zahrádce?
2: No, já doufám, že nic. Jo. Včera jsme složitě přikrývali rajčata, protože jsem minulý týden nevydržela a přestože vím, že se to má dávat ven až po zmrzlých, tak ty slazenice už byly velké, pěkné a začínaly se jako táhnout do výšky, tak jsem říkala, ne, holky, loupnu vás tam. Předpověď minulý týden říkala, že pod 5 to nepůjde. To vydržíte, pak to aktualizovali.
1: Ano, ano.
2: Takže jsme včera celý záhonek překrývali igelitem a vyráběli jakýsi mini pařníček. Foukalo, takže to úplně nepřežilo tu noc. Nicméně vypadali, že dnešek přežili.
1: Jo?
2: Tak ještě tu noc, která je před námi, protože ta by měla být ještě chladnější. No a jinak jsme z terasy odstihovali všechno, co už jsme jako začali letnit, jako třeba banánovník.
1: No dobrá. A meruňky tam nemáš?
2: Ne, meruňky nemáme. Máme z ovocných stromů jenom jabloně po obvodu, ano. Je tam jedna bluma, jedna hrušeň a třešeň a ty už jsou v klidu. No.
1: Tak se těšíme na kečup od Lenky a samozřejmě po 10. hodině, co nás čeká.
2: V dopoledním expresu, když už jsme u toho vaření a jídla, tak budeme péct, dáme si další úspěšný recept ze soutěže Pochoutkový rok. Tentokrát to bude sladkost nazvaná mouřenin v košili.
1: Tak se těšme.
2: To bys mohl být ty mouřenin. Nejsi, ale košili
1: mám. Krásný. A zítra se těšte na další vydání pořadu Dáme řeč. Každou středu v televizi dávají seriál Modrá krev. Tak se vás budu ptát, jestli sledujete, jestli třeba máte někoho ve svém rodě s modrou krví, anebo třeba někoho, kdo sloužil na zámku nebo na hradu. Tak už zítra v pořadu Dáme řeč. Český rozhlas Sever.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Klíny na Mostecku připravují revitalizaci prameniště Mračný vrch kvůli lepšímu zásobování obce vodou. Dětský ombudsman vytváří poradní tým složený z mladistvých. Německo se nechce vněšovat do české debaty o sjezdu sudetských Němců v Brně. Přes den čekejte proměnlivo převážně s větší oblačností a také s přeháňkami na horách i drobnějším sněžením. Teploty dnes maximálně do 13 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít v příštím roce.
3: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
4: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně. S dětmi budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
1: Martin Beneš do březnového jmenování dětským ombudsmanem působil 10 let u opatrovnického soudu v Mostě. Německo se nebude vněšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní konání sjezdu sudetských Němců. Dnes to oznámilo německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo také zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a také sousedem. Dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Sudeto-německý sjezd má začít příští týden. Na území Česka se má konat poprvé. Kvůli výtržnostem fanoušků při sobotním fotbalovém derby zahájí ministerstvo vnitra správní řízení s pražskou Slavií. Chováním jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu vtrhli na hřiště a pyrotechnikou ohrožovali fanoušky i hráče soupeře, se zabývá policie a také ligová fotbalová asociace. Minister sportu Boris Šťastný z motoristů se v reakci na sobotní dění rozhodl vytvořit pracovní skupinu. Ta má řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech. K incidentu se vyjádřila také skupina Tribuna Sever, která sdružuje skalní fanoušky Slávie. V textu publikovaném na sociálních sítích její zástupci popřeli, že by násilí bylo jakkoliv organizované.
2: Počasí.
1: Dnes proměnlivo převážně s velkou oblačností a s přeháňkami, na horách i s drobnějším sněžením. Teploty maximálně do 13 stupňů. Na Šluknovsku kolem 9 stupňů Celsia, na horách dnes teploty vystoupí maximálně k 7 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústecké ulici Masarykova se u zimního stadionu ve směru do centra srazila dvě osobní auta. Aktuálně místem nehody projíždíte Kyvadlově. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné, i když chladné, úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Máte doma sbírku osamělých ponožek. Jak mohou být v domácnosti užitečné ty, co nejsou do páru, poradíme v dnešním dopoledním expresu. Objeví se v něm i pozvánka na botanickou procházku kolem Podbořan, vyprávění o legendárním nožíku zvaném Rybička, respektive o továrně v Mikulášovicích, která ho vyrábí, a o muži, který ji založil. No a také se ohlédneme za dalším úspěšným receptem z pochoutkového roku. Písničky, které nestárnou, zaspívají Valdemar Matuška a Helena Vondráčková, nejdřív ale Anaká.
2: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Když byla moje dcera ještě relativně malá, projevila přání vlastnit rybičku. Velmi mě potěšilo, že jí tenhle tradiční severočeský výrobek oslovil a tak jsem rybičku zakoupila. Jestli ji pořád ještě má nebo ji někde zasela, to netuším, ale používala ji jako houbařský nožík. No a proč mluvím o rybičce? Protože na zakladatele továrny, ve které se právě rybička vyrábí, se teď podíváme společně s Milanem Knotkem.
1: Slavní severočeši.
2: V Mikulášovicích na Děčínsku se dodnes vyrábí jedna z ikon českého designu, nůž rybička. Kdo z nás ji v dětství neměl? Obstála při stolování, otvírání konzerv, drobných opravách i osobních nedorozuměních. Patrně by neexistovala bez podnikatele Ignáce Resslera, který v roce 1811 vybudoval v rodných Mikulášovicích jeden z největších závodů na drobné ocelové zboží v celé monarchii. Továrna vyrábějící nože, pilníky, srpy, kosy a tabatěrky měla o 10 let později už 200 zaměstnanců. Expandovala na zahraniční trhy a své pobočky zřídila v Brně a Vídni. Rakouským podnikatelům se česká konkurence nelíbila, a tak musel Resler čelit různým potížím a ústrkům. Zvládl to patrně i díky své tvrdohlavé povaze. Často byl konfliktní a na ostatní prý žádné velké ohledy nebral. Zajímavé je, že se předtím nepříliš dobře živil obchodem se dřevem, obilím a pálenkou. S ocelí mu to ale vyšlo. Jeho podnikatelské úspěchy byly dokonce oceněny povýšením do šlechtického stavu. Zakladatel nožířského průmyslu v Mikulášovicích Ignác Resler zemřel v roce 1837. Firmu pak převzali jeho příbuzní. Rybičku začali vyrábět v roce 1921. Dnes ji můžete koupit za stovku, ale také v luxusním zlatém provedení s cenou 290 tisíc korun. A já už začínám šetřit.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: V Litvínově staví nový plavecký bazén. O nutnosti opravy nebo přestavby staré haly se mluvilo už od 90. let. Část obyvatel Litvínova s přesunem bazénu z centra města nesouhlasila. Kvůli stavbě je navíc už druhým rokem mimo provoz litvínovské koupaliště. Proč se staví přímo na koupališti a co bude se starou plaveckou halou? Kdy bude stavba dokončena? Na to se budeme ptát litvínovské starostky Kamily Bláhové. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio.

0: křížem krajem.
1: Máme pro vás pozvánku na tuhle sobotu, tedy na 16. května. Až přejdou zmrzlí a svůj svátek bude slavit Přemysl, vy můžete vyrazit na procházku za starou květenou Podbořan. A to s průvodci, botanikem Janem Šaškem a historikem, archeologem Vojtěchem Peksou, se kterými Eva Bucharová probrala všechny důležité organizační pokyny.
2: Pane Pekso, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kde a v kolik hodin se v sobotu sejdeme?
3: Sejdeme se v Podbořanech na náměstí před budovou kina v 15 hodin.
2: Kam se vydáme?
3: Vydáme se vlastně po centru Podbořan, nebo možná po okraji Podbořana, budeme hledat nějaké zbytky staré květeny. My to máme vlastně v souvislosti tu akci s výročím 450 let od udělení městských práv Podbořanům a v téhle souvislosti nás napadlo, že bude hezké se podívat na místa, kde třeba ještě roste něco, co tam rostlo před 100-200, možná 400 lety.
2: No právě, co si představit pod pojmem stará květena?
3: No, budou to rostliny, květiny, které možná už dneska tak často v těch intravilánech měst nenajdeme, a které vlastně byly závislé na tom starém režimu života ve městech a ve vesnicích, místech, kde se pásly husy, ovce, kozy, kde se prostě sekalo kosou a podobně. Dneska to jsou všechno plochy, které sekáme pravidelně sekačkama a podobně, takže budeme zkoušet hledat něco, co tam ještě zůstalo. Já jako archeolog to budu spíš tak doplňovat nějakými obrázky, jak ta místa vypadala, protože máme poměrně hezky zachovalý archiv historických fotografií a pohledů Podbořan z konce 19. a především z první poloviny 20. století.
2: A co máme mít na tu výpravu vlastně sebou?
3: Dobrou náladu a zájem se něco dozvědět.
2: Vy jste říkal, že se sejdeme v 15 hodin a jak dlouho ta naše výprava potrvá?
3: Přibližně 2 hodiny, to bude tak dostačující, ujdeme nějaké nižší kilometry, já myslím, že to bude 3-4 kilometry.
2: A bude to akce, která se třeba může zopakovat někdy?
3: My máme v Podbořanech takovou tradici těch exkurzí, které vlastně pořádáme už takřka 10 let a ty exkurze se týkají buď různých jako historických období nebo nějakých historických míst, případně tady těch botanických věcí. Takže počítáme s tím, že do budoucna budeme tady v té sérii exkurzí pokračovat.
2: Za starou květenou Podbořan na sobotu 16. května pozval historik, archeolog Vojtěch Peksa. My moc děkujeme za pozvání a těšíme se u vás. Naschledanou.
3: Naschledanou a budeme se těšit.
0: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 10 hodin a 33 minut, pěkné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. V neděli vám Patrik Rozehnal v našem vysílání v jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2020. Šlo o sladký desert nazvaný mouřenin v košili od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Tentokrát ho podle svého připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. No a záměrně je znovu nedělají naši posluchači, ale tentokrát je tak trochu po svém, připravují naši porotci a taky profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Vojta Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba 1 lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a tak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: Takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyšiš mout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka.

0: vrstvy, dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Tak toho bych se ujet.
0: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: Neboli, jak říká Vojta, píší šmout. Vypadá krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Vojtěch Vrtiška si původní recept na mouřenina v košili vylepšil o ovocný gel a ochucenou šlehačku. Celý recept, a to i ten původní od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, za který si v roce 2020 odnesla druhou cenu od Poroty, najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze vám připadá lepší. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na prvním místě. Půjde o zelné šlíšky, které nám připraví šéf-kuchař Roman Paulus.

0: Valdemar Matuška a jeho písnička o kovbojovi, takovou kovbojku občas připomíná doma skládání ponožek. Je to evergreen, děje se to všude a nikdo nevíme proč. Ponožky se prostě ztrácejí. A jestli máte nějaké, které už nejdou do páru, my vám teď prozradíme, jak přesto mohou být užitečné.
1: Babské rady.
2: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Petr Habka s Kocourem na klíně si teď poslechne dnešní kulturní typy Slávky Brádlové, protože to je právě to, co vám Český rozhlas Sever chce nabídnout. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Tak já začnu ne tak úplně u kultury zábavy, ale u věci, která hodně může dát. Oblastní muzeum v Ústí nad Labem zve na 17. hodinu na další díl Café Nobel bez kofeinu. Takže přátelské setkání s vědou, tentokrát pro děti, téma botanické perly Českého středohoří. A že nám toho tady zajímavého roste dost a dost. Městské divadlo ve Varnsdorfu zve na 19. hodinu talk show Ivo Šmoldase, co dodat, tak jenom to, že bude mít i hosty herce Lukáše Langmajera a herečku a zpěvačku Šárku Markovou. Sousední Rumburg, Dům kultury Střelnice, zve rovněž na 19. hodinu. Zítra to roztočíme, drahoušku. Kdo by neznal tuhle klasiku, ale tentokrát to bude v podání tedy herců přímo na jevišti, Dušan Sitek, Valerie Zavadská a další. No a pak bych tady měla pohádku o přestárlé princezně, Kulturní dům v Podbořanech, 19. hodina. Nesměj se, není to pro děti, je to výslovně určeno pro dospělé diváky, ale je to potrhlý příběh plný humoru.
0: No úplně se vidím. Přestárlá princezna, proto jsem se smála.
1: Asi tak. No a na závěr dvě hudební, ale opravdu ne perličky, ale perly. Kulturní dům Moskva v Žadci, 19.30, Michal Prokop Trio a kostel Štětí svatého Jana Křtitele v Kadani, 19. hodina, Rak a Rak, aneb koncert k životnímu jubileu. Štěpán Rak slaví 80. a jako hosta tam bude mít svého syna Jana Matěje Raka. A že tihle dva to na kytaru umějí, no o tom žádná.
0: Víc než důstojný konec dnešních kulturních pozvánek. Děkujeme.
1: Hezký den.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě. Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Turistické cesty v okolí nedávného požáru v Českém Švýcarsku jsou otevřené, lidé by ale kvůli bezpečnosti neměli chodit po lesních cestách. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla, v Ústeckém kraji je ale stále nejvyšší v zemi. V nočním útoku na Ukrajinu použilo Rusko přes 200 bezpilotních letounů. Přes den čekejte proměnlivo, převážně větší oblačnost a také přehánky na horách i drobnější sněžení. Teploty dnes do 13 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. 6 jednotek dobrovolných hasičů a pracovníci Národního parku z drony stále hlídají oblast nedávného požáru mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Značené turistické cesty jsou otevřené. Lidé by ale neměli chodit po lesních cestách přímo v místech, kde hořelo. Může to být nebezpečné, říká mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
4: Ať už tady od ohřelých stromů, anebo od skal, protože i v tom místě, kde hořelo, jsou ty je velmi prudké. Odhořela biomasa, která ve svazích držela někdy i docela velké kameny a ty se mohou dát kdykoliv do pohybu.
2: Požár v sobotu 2. května zasáhl přibližně 100 hektarů lesa. Hasiči ho uhasili po 5 dnech s využitím i vrtulníků. Policie vyšetřuje požár pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřuje také, jestli šlo o úmysl anebo nedbalost. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď v Česku evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo volných pracovních míst. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu také poklesla na 7,4% a stále je nejvyšší v Česku. Bez práce bylo v kraji téměř 41 tisíc lidí. Obec Bílá na Liberecku má nové veřejné osvětlení. Staré lampy nahradila úsporná LED svítidla. Náklady na poslední etapu překročily 400 tisíc korun. Polovinu pokryla krajská dotace, říká nezávislý starosta Václav Najman.
5: A je to z důvodu toho hlavně vlastně, abychom ušetřili finanční prostředky za elektrický proud. A někde jsme dokázali i rozšířit, kde bylo potřeba, třeba kde je trošičku novější zástavba.
2: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo více než 200 drony a na frontě shodilo přes 80 leteckých bomb. Na síti X o tom informoval dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po úderech jsou podle něho na Ukrajině zranění i mrtví. Zelenský napsal, že se tím Moskva rozhodla ukončit částečný klid zbraní, který trval 3 dny. Příměří původně vyhlásil americký prezident Donald Trump a obě země ho potvrdili. Po dobu jeho trvání se ale Moskva i Kyjev vzájemně obvinili z jeho porušování.
3: Počasí.
2: Po celý den proměnlivo převážně s velkou oblačností a také s přehánkami na horách i drobným sněžením. Teploty dnes maximálně, ale spíš výjimečně do 13 stupňů, na Šluknovsku čekejte maximálně do 9 stupňů Celsia. Na horách dnes teploměry naměří 4 až 7 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústecké ulici Masarykova policie pokračuje v řešení nehody u zimního stadionu ve směru do centra. Srazila se tam dvě osobní auta, místem se stále projíždí kyvadlově. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. V měsíci květnu, konkrétně 25. si tradičně celý svět připomíná takzvaný pomněnkový den, tedy den patřící pohřešovaným dětem. A my tohle téma v našem vysílání otevřeme už dnes s policejní mluvčí Veronikou Hišplerovou. Ještě předtím ale skupina Jelen a Míša Tučná a jejich společné Spaní v obilí.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Každý případ pohřešovaného dítěte znamená obrovský strach pro rodinu a taky obrovské nasazení pro policisty, kteří se snaží dítě co nejrychleji najít. Jak policie při pátrání po dětech postupuje, co by měli rodiče dělat v těch prvních minutách po zmizení a taky jak podobným situacím předcházet, o tom všem si dnes budeme povídat s policejní mluvčí Veronikou Hišperovou. Pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Veronika přišla vybavená fotografie mi tří dětí. Dneska už by to ale nebyly děti. Na těch fotkách jsou dva chlapci, jedna dívka. To jsou ty pomněnky, to jsou ty ztracené a nenalezené děti z Ústeckého kraje?
2: To jsou ty pomněnky, na který nezapomínáme. Honzík Štefuca, Patrik Tuťo a Míša Muzikářová. V současné době by každému z nich bylo přes 20 let, Honzíkovi 30, Patrikovi 24 a Míše 22. Ano, to jsou pomínky, na které nezapomínáme a které stále v našich databázích visí.
1: Nejenom v databázích, visí určitě i v myslích a srdcích mnoha lidí. Pojďme ale k těm aktuálnějším případům. Kolik vlastně případů ztracených dětí tak policie řeší?
2: Za poslední rok do dnešního dne jsme řešili 116 případů dětí do 15 let, které byly pohřešované a které teda byly vypátrané. A samozřejmě pohřešování dětí řeší policisté velmi často, ale převážně se jedná o svěřence z výchovných ústavů, kteří se třeba případně od rodiny nebo z povolené vycházky nevrátí.
1: Máme v té poslední době nějaký obzvlášť komplikovaný nebo zapamatovatelný případ zmizení dítěte?
2: Naštěstí z poslední doby si nevzpomínám, že bychom měli nějaký takovýto případ. Větší případů se jedná, když děti nepřijdou včas domů ve sjednaný čas. Rodiče udělají takový ty základní opatření, zjistí u kamarádů, u příbuzných, podívají se na místo, kde by měli být. Tam nejsou, kontaktují policii a vlastně naštěstí v zápětí v krátké době se to dítě vrátí samo třeba domů.
1: To je asi ten nejoptimističtější scénář, ale mají případy pohřešovaných dětí, a vy jste to možná naznačila tou zmínkou o chovancích, mají něco společného? Dá se tam vysledovat něco, co ty případy charakterizuje, co je pro ně typické?
2: Velice často se jedná o to, že ty děti se prostě jenom nechtějí vrátit do výchovného ústavu, svoji procházku, vycházku si chtějí prodloužit a často se stává, že vlastně rodiny, do kterých se vrací, taky i skrývají a když policisté přijdou na kontrolu, tak opravdu děti jsou schované a vlastně rodiče je zapírají.
1: Je rozdíl mezi ztraceným a pohřešovaným dítětem?
2: Ztracené dítě, vlastně já si myslím, že ten statut z toho pohřešování dává policie. Ztracené dítě je pro toho rodiče vlastně každé dítě, které se ztratí v obchodním domě, někde na rušné akci, v městské hromadné dopravě. To je pro toho rodiče ztracené dítě, ale status pohřešovaného se domnívám, že dává policie České republiky.
1: Říká Veronika Hišplerová, která je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: U příležitosti květnového poměnkového dne si dnes s policejní mluvčí Veronikou Hišperovou povídáme o pohřešovaných dětech. Co by měli rodiče udělat ve chvíli, kdy začínají mít obavu o své dítě, kdy se domnívají, že jejich dítě se ztratilo a už si sami neporadí?
2: Každopádně rodiče v případě, že už dávají tomu svým dítěti odpovědnost, aby chodilo třeba samo ven nebo ke kamarádovi, tak by rodiče měli vždy mít informace o tom, vlastně kam jdou, mít případně telefonní kontakty na ty kamarády, vědět, kde bydlí, mít kontakty na jejich rodiče a v případě, že se dítko ve smluvenou dobu nevrátí, tak hned kontaktovat vlastně tu rodinu. Pak samozřejmě měli by mít informace o jeho zálibách, místa, kam rád chodí, s kým se setkává a v případě, že teda nereaguje na volání nebo ta lokalizace, protože ve většině případů už rodiče mají lokalizované své děti prostřednictvím mobilního telefonu,
1: tak
2: je to
1: polohy,
2: přesně tak, tak je to vyplé, tak určitě ať neváhají po všech těchto úkonech, který udělají policii kontaktovat a policie už systematicky to pátrání zahájí.
1: Je ale důležité, aby nejdřív jeli takovéto soukromé rodinné pátrání a udělali to, o čem jste mluvila a nezvedali hned telefon, protože i kdyby rovnou nahlásili policii, tak stejně budou muset uvést všechny ty kontakty a všechna ta místa, kde by se to děcko vyskytovat mohlo.
2: Přesně tak. Ve chvíli, kdy budou mít informaci, že opravdu to dítě by mohlo být ohroženo na životě, tak i hned kontaktovat policii. Hned v tu chvíli zvednout telefon a volat. Každopádně ještě důležité je, když budeme volat svému dítěti na telefon, tak nevolat stále. Stále dokola, když nám telefon prostě nezvedá. Častokrát se stává, že ty děti jsou tak zabraný do hry u nějakého kamaráda nebo mají vyplý zvonění a nezvedají to. Takže ve chvíli, kdyby jsme stále volali a případně by se opravdu něco dělo, někde by to dítě bylo zraněné, tak vlastně vybijeme ten mobilní telefon a pak ta policie ztrácí už jeden z možných prostředků, jak dítě vypátrat.
1: Často se říká, že než se začne po dítěti pátrat, trvá to 24 hodin, že musí být ztracené v podstatě docela dlouho, protože 24 hodin je pro rodiče dítěte, které není doma, nevíme, kde je, neuvěřitelně dlouhá doba. Je to pravda, anebo začínáte dřív?
2: Určitě to není pravda. Ve chvíli, kdy opravdu je informace, že to dítě je ztracené, ohrožené na životě, tak policie hned začne systematicky pátrat. Už třeba tím, co ti rodiče udělali, tak my to děláme stejným způsobem, ale je tam ten systém, je to opravdu koordinovaný. A ve chvíli, kdy to dítě opravdu může být někde ohrožený na životě, šlo někam do přírody s kamarádama, tak složky mezi sebou vzájemně spolupracují. Dokážeme zvednout v jednu chvíli desítky nohou, jak z řad dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků. A v tu chvíli ta síla pro to pátrání je mnohem větší, než když rodiče se snaží sami.
1: Vysvětluje Veronika Hišperová, která je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever. Hostem dopoledního expresu je dnes policejní mluvčí Veronika Hišplerová a u příležitosti pomněnkového dne, který připadá na 25. květen, si povídáme o pohřešovaných dětech. Jaké informace jsou pro policisty ve chvíli, kdy začínají pátrat po dítěti, které nepřišlo domů v čase, ve kterém přijít mělo, ty úplně nejdůležitější?
2: Tak ty úplně nejdůležitější jsou aktuální informace. Informace o tom, kde případně by dítě mohlo být, jakou informaci poskytlo rodičům, že třeba bude u kamaráda. Pak samozřejmě podrobný popis, aktuální fotografii a pak jsou to další informace jako rodinní příbuzní, záliby, místa, kam nejčastěji chodí. Prostě takové informace, které policisté mohou i hned prověřit a tím pádem zkrátit tu dobu nebo to riziko, to nebezpečí, kdy dítě by mohlo být ohrožené.
1: My už jsme naťukli otázku moderních technologií. Je to báječná věc, pokud si ovšem dítě, které to s tou technikou umí mnohem lépe než my, takové sledování a sdílení polohy na mobilu prostě nevypne. V tu chvíli jsme v koncích. Jak moc mohou být v takovém okamžiku užitečné třeba sociální sítě a podobné instrumenty?
2: Moderní technologie samozřejmě policii pomáhají, protože policisté mohou pak na základě těchto technologií, mobilních telefonů, lokalizovat místo, kde by se dítě mohlo nacházet a tím pádem zkrátit tu dobu pátrání. Samozřejmě není to místo úplně bodové, přesné, vždycky tam ta pátrací akce musí probíhat, je to ale místo, ke kterému můžeme nějakým způsobem směřovat.
1: Jak časově dlouhý je proces k tomu, než policie získá povolení k tomu, aby ten daný mobil mohlo vysledovat? Já si jako představuju, že o to musíte někoho žádat, že se nemůžete na jakékoliv telefonní číslo podívat, kdy se vám zamane.
2: V případě, že je ohrožen život a zdraví kohokoliv, ať už dítěte, dospělého, seniora, tak samozřejmě tahle ta doba, kdy požádáme a můžeme lokalizovat, je velmi krátká.
1: Když budu hlásit své ztracené dítě, na koho se mám obrátit? Je jedno, kterému policistovi to řeknu. Okamžitě se to roznese na ta správná místa?
2: Určitě i hned zavolat linku 158, která už k vám pošle případně policejní hlídku a té už budete dávat veškeré informace o svém dítěti, protože my následně jsme samozřejmě propojení. Ty informace se dostanou mezi desítky policistů a dalších osob, který nám s pátráním pomáhají. Dostane se to do případně i médií, dostane se to i prostřednictvím aplikace Echo mezi širokou veřejnost.
1: O aplikaci Echo si společně ještě určitě budeme povídat, teď ale písnička skupiny Lucie.

0: Hostem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever s policejní mluvčí Veronikou Hišplerovou. Si dnes povídáme o pohřešovaných dětech a zmínili jsme aplikaci Echo. O co přesně jde?
2: Aplikace Echo je vlastně aplikace, kterou si kdokoliv z nás může stáhnout. A vlastně cílem této aplikace je, aby se v případě, že je pátrání po pohřešovaných dětech, seniorech nebo kohokoliv, kdo je v ohrožení, dostal mezi širokou veřejnost, tak díky této aplikaci, kde jsou aktualizované informace o tomto pátrání, tak díky této aplikaci se to informace dostávají k široké veřejnosti.
1: Pojďme se teď podívat trochu na prevenci, jasně vysvětlovat dětem, že by si měli kontrolovat mobil a být na dosah a nezapomenout se někde nešťastně u kamaráda. To je takový sisyfovský boj, o to se můžeme snažit, ale ne vždycky to vyjde, ale pak jsou ty situace, které jsou opravdu nebezpečné. To jest, že se dítě buď ztratí samo někde v přírodě, nebo se dostane do kontaktu s někým, kdo mu chce ublížit. Můžeme naše děti na tyhle situace nějak připravit?
2: Můžeme naše děti na to připravit. Já ve chvíli, kdy jdu přednášet dětem, tak jim vždycky říkám, že určitě rodiče jim říkají, že se nebavíme s cizíma lidma. S cizíma lidma nikam nechodíme. Od cizích lidí si nic nebereme. Ale bohužel, jak jsme tu již zmínili, moderní technologie. My vlastně díky mobilním telefonům, různým sociálním sítím komunikujeme i s naprosto neznámými lidmi, sdílíme s nimi

0: měli otevřeně o komunikaci prostřednictvím sociálních sítí s dětma mluvit.
1: Vyprávět cizímu člověku na zastávce, co nás trápí, to nás asi nenapadne, nenapadne to ani naše děti. Ale v tom anonymizovaném virtuálním světě je to věc docela běžná. Jak psychicky náročné je pro policistu pátrat po dítěti, které se ztratilo?
0: Měla bych říct, že policisté jsou odolní, ale každý policista je rodič, případně bude rodičem a vždycky pátrání po pohřešovaném dítěti ještě ve chvíli, kdy tam je třeba už nějaká verze, že by mohlo být v ohrožení, mohlo se mu něco stát, tak je velice náročné a policisté vždycky do toho jdou na 110%.
1: Máte příležitost k tomu, abyste slavili děti, které najdete zdravé a bez úhony je vrátíte rodičům?
0: Já věřím, že když se každé takové pohřešované dítě najde, tak každému policistovi a kdo vůbec se na pátrání podílel, nebo i veřejnosti, tak spadne velký kámen ze srdce.
1: Říká Veronika Hišplerová, která byla dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. A já bych jí s dovolením za nás, za všechny popřála, aby když už tedy ty ztracené děti policisté budou muset hledat a řešit, tak aby to byly všechno případy se šťastným koncem.
0: Já za policisty moc děkuju a mějte se krásně.
1: Vy taky.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kdo mi poví, co slyšíš.
1: Vaby Daněk a jeho stromy v 11 hodin a 46 minut ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Po 13. hodině dnes v našem vysílání uslyšíte pořad Alex a host. Tentokrát si Alex Minářová jako hosta pozvala fotografa Roberta Vana. A o čem si s ním bude povídat?
2: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pet Shop Boys v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever 6 minut před úterním polednem. Míříme za Slávkou Brádlovou a jejím dnešním receptem a tentokrát to bude recept na šneka. Naše slepice mají šneky rády, takové ty malinké, duhové, o ty se docela perou, ale my si se Slávkou uděláme šneka, který by slepice možná taky potěšil, ale hlavně potěší nás.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes vám chci nabídnout velkého kynutého šneka se sýrem. Samozřejmě, že můžete udělat i šneky malé, ale na toho velkého šneka si musíme připravit samozřejmě základní suroviny. 250 gramů hladké mouky, 130 ml mléka, půl kostičky droždí nebo půl sáčku sušeného droždí, jedno vajíčko, jedna malá lžička cukru, dvě lžíce másla a sůl. A na náplň budeme potřebovat 250 gramů rikoty, 100 gramů nivy, jedno vajíčko a ještě na posypání sezamová semínka. Z části vlažného mléka, trochu cukru a rozdrobeného droždí připravíme kvásek. Sušené droždí sypeme rovnou do mouky a přidáváme pak ostatní suroviny. Tak mouku prosijeme, přidáme vzešlý kvásek, zbytek mléka, vejce, trochu soli, promícháme a nakonec zapracujeme rozpuštěné, ale ne horké máslo. V teple pod utěrkou necháme těsto kynout, mělo by zdvojnásobit objem. Vykynuté těsto pak tence rozválíme na obdélník a potřeme ho náplní umíchanou z rikoty, strouhané nivy a vajíčka. To vajíčko si nejdřív rozkvedláme a malou část odebereme na pozdější potření šneka. Po delší straně těsto s náplní zavineme a stočíme na pečící papír na plechu. Potřeme zbytkem vajíčka, posypeme sezamem a ve středně předehřáté troubě upečeme.
1: Vaříme se

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu mírně klesla, díky sezónním pracím zůstává nejvyšší v republice. Oblastní muzeum v Lounech připravilo k nové archeologické výstavě i speciální herničku pro děti. Ve Stráži Podralském uprchl vězeň, policie ho brzy zadržela. Očekáváme proměnlivou velkou oblačnost, také přeháňky a déšť a teploty do 12 stupňů. Pěkné poledne, zprávy a Jana Moravcová. V Ústeckém kraji v dubnu o desetinu klesla míra nezaměstnanosti. Podle úřadu práce je 7,4%, stále zůstává nejvyšší v republice. Nezaměstnaných podle ředitelky krajského úřadu práce Martiny Bečvářové mírně ubylo díky zahájení sezónních prací. Bez práce je skoro 41 tisíc lidí a úřad eviduje necelých 5 tisíc volných míst, doplnila Bečvářová.
2: Výrazně vzrostla poptávka po montážních dělnicích výrobku a zařízení, kteří spolu se slévači a svářeči patří tradičně mezi nejžádanější profese ze stran firem v kraji. Ve srovnání s březnem došlo ke zvýšení počtu volných pracovních míst vhodných pro absolventy a mladistvé.
0: To je podle krajské ředitelky úřadu práce patrné hlavně na Lounsku. Nabídka práce pro mladé lidi se tam meziměsíčně téměř zdvojnásobila. V oblastním muzeu v Lounech je součástí nové archeologické výstavy s názvem Odkrytá tajemství země i speciální hernička pro děti. Návštěvníci si v ní mohou vyzkoušet výrobu pravěkých předmětů nebo aktivity inspirované archeologickými výzkumy. Podle kurátorky Anastázie Ryškové se budou herní prvky postupně měnit podle zájmu dětí.
3: Takže si třeba můžou vyrazit latenskou minci, mohou si udělat pravěký amulet z pravého střepu, a můžou si také složit kostru a k ní si přiřadit hrobové přídavky, milodary.
0: Ve Stráži Podralském na Českolipsku dnes brzy ráno uprchl vězeň. Policejní hlídka ho po hodině zadržela v lese, uvedli to policisté na sociální síti X. Muž podle nich uprchl okénkem na WC z nestřeženého pracoviště. Před útěkem mu do konce trestu zbývalo 5 měsíců. Teď mu hrozí až 5 let vězení. Výroba masa v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně opět stoupla. Zvýšila se o 3,5% na více než 119 tisíc tun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Výroba masa rostla díky větší produkci vepřového a drůbežího. U hovězího naopak výroba oproti loňsku klesla. Za hovězí a drůbeží si lidé připlatili. Vepřové maso a mléko naopak oproti loňskému roku zlevnili.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost, slabý déšť, postupně na většině území přeháňky i bouřky, nejvyšší denní teploty do 12 a na horách do 6 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Vysypaný náklad po dopravní nehodě čekejte na D8 na 77. kilometru ve směru na Ústí nad Labem a za exitem 74 Úžín. 3 osobní auta se střetla u Lahoště na Teplicku a na D8 u Prackovic nad Labem čekejte silný provoz na 58. kilometru. To byly zprávy ve 12 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik písnička, která nestárne, to byl Karel Zich a není všechno paráda. Posloucháte Český rozhlas Sever a polední písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den. A hned tady máme pro vás nachystané kontakty sem k nám do studia. Tak pokud si o písničku chcete zavolat, vytáčejte číslo 475 212 212. No a o písničku si také můžete napsat buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 0 4 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a než tady budou první telefonáty, mám tady nachystanou jednu SMSku. Prosíme něco italského k nám do práce, aby to lépe utíkalo. Třeba od Erose Ramazzottiho. Děkuji, Marcela z Ústí nad Labem. Tak vybral jsem Erose Ramazzottiho a velký hit z roku 2005, tehdy to byl velký hit Itálii hlavně, ale já myslím, že i tady určitě poznáme. Eros Ramazzotti a písnička La Nostra Vita.

0: Tolik je tedy Itálie, Eros Ramazzotti, La Nostra Vita. Písničky na přání v plném proudu a také už nás čeká první telefonát po 12. hodině. Já tady mám teď na telefonu nachystanou paní Andělu ze Hřivic. Já vás vítám, dobrý den.
1: Já vás taky vítám, dobrý den, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače. A dneska bych chtěla poslat písničku Luďovi Kolčavovi na Smolnici, který má zítra narozeniny. A zítra nejsem doma, takže bych mu chtěla poslat písničku, jakou má rád.
0: Ano.
1: Od Třešňové květy.
0: Od orchestru Karla Vlacha, ano, mám to nachystané.
1: Ano. Hm? A bude to pro něj a pro jeho ženu Alenku do Pepovi do Štětí a do Titluk a
0: dobře.
1: Drtum.
0: A také vám samozřejmě, ať máte hezký den, i když to počasí.
1: Vám taky, no. Děkuju moc a hezký tak, den i vám.
0: Děkuju také a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tolik tedy orchestr Karla Vlacha, Třešňové květy, tolik tedy trochu více letité hudební vzpomínání. Zahaj nás čeká zase jedna současnější hudba a písnička. No a také tady mám teď na telefonu nachystanou paní Věru z Kralup nad Vltavou. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem moc ráda, že jsem se dovolala a tahle ta písnička bude hlavně pro moji vnučku Emičku,
0: ano,
1: která si na školním výletě zlomila ruku a teď teda tráví čas tady se mnou a prosili bychom obě něco od skupiny Miraj.
0: A za chviličku, jak jsme se domluvili, zahrajeme písničku Vedle tebe usínám, tak se to jmenuje. A tak trochu na probuzení, i když ten název značí něco jiného. Tak Věro, mějte se krásně a samozřejmě vnučce přeju brzké uzdravení a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik tedy skupina Mireia, vedle tebe usínám, jsou tady písničky na přání, nás záhy čeká zase hudební vzpomínání. A také tady mám teď na telefonu nachystanou paní Marii od Benešova nad Ploušnicí. Zdravím, vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, velice vám děkuji za vaši ochotu, za vaši vlídnost a prosila bych pro vás, to je vaše Bezva rádio a všechny posluchače, písničku od Evy Pilarové, Montyho Čardáš.
0: Takže ještě zrychlíme více, já jsem pro.
1: Tak, ano.
0: Ať máte hezký den, zase někdy, tady u nás.
1: Děkuji,
0: naslyšenou, děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Eva Pilarová, Montyho Čardá, jsou tady písničky na přání, s vámi je Český rozhlas Sever a ve vysílání opět nebudu sám, protože další, kdo je na telefonu nachystaný, je paní Květa z Litochovic, tak já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, já bych chtěla dát zahrát písničku.
0: Jak jsme se domluvili.
1: Vy víte jako, ano, protože ano. Já bych to zkomolila a je to pro přítele Miloše Ješka. A pro všechny kamarády naše.
0: Dobře, že také všechny zdravíme a zdravíme. No a písnička i pro vás samozřejmě, snad se bude líbit, i když je to asi trochu smutnější podle textu. Smutný psaní se to jmenuje a je od skupiny Rangers. Tak hezký poslech a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

0: než jí otřít slzy a zahnat jí stesk.
1: Skupina Rangers neboli Plavci a písnička Smutný psaní. No ale nás záhy čeká další písnička z našich domácích hudebních luhů a hájů. Také tady mám teď na telefonu nachystaného posluchače Jirku z Berouna. Já vás vítám, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jirka Fuchsa z Berouna. Chtěl bych zahrát písničku na psání pro Aničku.
1: Ano.
2: Pro Štěpána.
1: Dobře. A jakouže písničku pustíme?
2: Od Helenky Vondráčkový Dlouhou noc.
1: A bude i pro vás, ať se máte hezky. A brzké uzdravení a zase někdy.
2: Díky.
1: Naslyšenou.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

originál italská skupina Oliver Onions a Dune Buggy a já myslím, že i ta česká verze stojí za všechno a za to. To byly samozřejmě, to byla Hana Zagorová a písnička, která nestárne s názvem Jestli se rozlobím. Tak vy určitě se nerozlobte, protože pokračujeme dál v písničkách Davřádí a já tady před dalším telefonátem mám zase nachystané další čtení a také jeden z e-mailů. Dobrý den, prosím, zda možno dnes popolední zahrát písničku od skupiny Spice Girls Viva Forever. Píseň je pro všechny, kterým píseň zpříjemní dnešní den. Děkuju, Míra. Míro, můžeme.

0: Tolik je britská skupina Spice Girls a písnička Viva Forever. No ale pokračujeme dál, pojďme se teď věnovat také dalšímu z telefonátu. Jak jsem se dozvěděl, ten telefonát je z Oldřichova na Hranicích a volá nám paní Helena. Vlastně už se dotelefonovala dávno. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, vy jste si tady u mě objednala modlitbu za vodu, vidíte?
1: Ano, děkuji moc.
0: Rád vám to zahraji od kapely Hradišťan samozřejmě. No a komu zahrajeme dalšímu tu písničku?
1: Tuto písničku posílám všem posluchačům, ano. Ať si prožijí hezky celý týden.
0: A samozřejmě to stejné přeji i vám. Tak a samozřejmě i štěstí, že se budete volat, budu se na vás těšit. Tak,
1: tady, ano, je, děkuji.
0: Tady je modlitba za vodu a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hradišťan, modlitba za vodu, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever a já už tady mám na telefonu nachystanou další posluchačku. Svěřil jsem, že volá úplně poprvé, tedy u nás vítáme Terezu z Teplic. Dobrý den. Haló, je tam Tereza? Haló.
1: Dobrý, ano.
0: Je tam, výborně, tak už jsme spolu ve vysílání. Tak jakouže hezkou další písničku pustíme a komu?
1: Pro bratra z Teplic.
0: Dobře, ano. A říkala jste Ztracený ráj od vašeho Patejdla a Heidi Janků. Souhlasí to?
1: Ano.
0: Dobře, tak bude to i pro vás, aby se měla hezky, jo? A zase někdy tady zkuste zavolat, určitě to vyjde jako dnes. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, naslyšenou.

Ztracený ráj, Vašo Patejdl a Heidi Janku v písničkách na přání. Já tady pro ty polední dnešní písničky na přání mám nachystané ještě alespoň jedno čtení, jednu SMSku. Dobrý den, prosím od Pavla Bobka, dík, že smím pár přátel mít. Bylo by to pro babičku Žofy k pátečnímu svátku. Děkuju, Petra. Tak tady je písnička.

0: Tolik Pavel Bobek a polední písničky na přání končí, že se na vás nedostalo, tak další tady budou už po 18. hodině. Za chvíli pro vás chystáme aktuální zprávy a hned potom začíná pořad Alex a host a hostem bude dnes fotograf Robert Vano. No a po 18. hodině se těším u večerních písniček na přání. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Budoucí podobu náměstí 5. května v Libochovicích můžou ovlivnit i obyvatelé. V České Kamenici na Děčínsku je uzavřený prostor kolem dvou nových domů pro seniory, včetně mostku. Světová zdravotnická organizace už našla všechny pasažéry výletní lodě s hantavirem. Čekáme proměnlivou velkou oblačnost, přehánky a teploty dnes do 12 stupňů. Dobré úterní odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Náměstí 5. května v Libochovicích na Litoměřicku radnice opraví. Chce rozšířit květinové záhony a vyměnit napadené stromy za zdravé. Na náměstí by podle plánů mělo být více stojanů na kola. O budoucí podobě náměstí můžou obyvatelé diskutovat v kulturním středisku u Třílip v pondělí 25. května v podvečer. Dělníci v České Kamenici dokončují dvě budovy domovu pro seniory. Prostor před sběrným dvorem, včetně mostku, je proto uzavřený až do 6. června. Pro příjezd ke sběrnému dvoru můžou lidé využít objízdnou trasu.
3: Ta vede po ulici Dolní z Děčínské ulice od benzínové pumpy. Město vyzvalo řidiče, aby místem objížďky jezdili velice pomalu a opatrně. Dva nové objekty, které budou sloužit jako domovy pro seniory s kapacitou 14 osob, by měly být hotové podle starosty Jana Papajonovského ze Starostů a nezávislých na konci letošního června. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Horská služba v Bosně a Hercegovině zachránila v pohoří Preny 5 nezletilých Čechů ve věku 16 až 17 let, informoval o tom server Sarajevo Times. Skupina se ztratila kvůli blížící se bouřce a nezvládla najít ubytování. Záchrannou akci zkomplikovaly extrémně obtížné povětrnostní podmínky. Zároveň byla kvůli sněhovým závějím a sesuvům půdy neprůjezdná silnice a záchranáři museli jít pěšky. Všech 5 lidí našli po 3 hodinách. Všechny pasažéry z lodi, na které se šířil hantavirus, se podařilo najít. Na tiskové konferenci ve Španělsku to uvedl předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zatím se podle něj podařilo potvrdit 9 případů a u 2 dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Další případy se podle něj ještě objeví. Rozsáhlé šíření hantaviru ale považuje za nepravděpodobné.
4: Očekáváme, že nějaké případy přibudou. Možná si vzpomenete, že první případ se objevil 6. dubna, jeho nakažlivost se ale prokázala až 25. dubna. Mezitím se odehrála spousta interakcí mezi pasažéry lodi. Inkubační doba nemoci je také 6 až 8 týdnů. Hodnocení Světové zdravotnické organizace je, že riziko z globálního pohledu je malé.
1: Počasí.
2: Ve Chlejovicích u Děčína havarovala 2 osobní auta a komplikace čekejte taky u Blšan a ještě k počasí očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Přehánky mohou být i krukovité a večer také výjimečně možnost bouřek. Nejvyšší denní teploty 9 až 12 stupňů, maxima na horách dnes mezi 3 až 6 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda cisterny komplikuje provoz na silnici 221 u Blšan na Lounsku a problémy čekejte v Bechlejovicích u Děčína po střetu 2 osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex. Host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Na tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí nejvíc, mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak dám.
0: HDP je trošku něco.
1: Všichni ty AA, tak si já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit. Ale teď, když já bych chtěl, a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra, a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí
0: jak
1: v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, že oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam. A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: zabavilo. Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mi bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřek. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát

0: Paříži. Takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu, a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45, a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další, a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi ne, už nikam nejde.
1: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže, tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž, a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo
1: muset.
0: To bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl, Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Mrazy podle ovocnářů zničily půlku úrody. Škody půjdou do vyšších stovek milionů korun. V České Lípě bude sloužit strážnice se psem. Klíny na Mostecku chtějí změnit budovu obecního úřadu na energeticky soběstačnou. Dnešek oblačný zatažený a zítra oblačno zataženo s deštěm a teplotou do 15 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho. Městská policie v České Lípě najala strážnici psovodku. S fenou německého ovčáka Kalimerou bude vykonávat běžné pochůzky v ulicích města. Sbor chce dvojici využívat taky při řešení přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.
2: Není to první nasazení psů v řadách Českolipské městské policie. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, prvního čtyřnohého strážníka mohli lidé v České Lípě potkávat už před víc než 10 lety. Počet kynologů chce městská policie v létě ještě rozšířit. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Budova obecního úřadu v horské obci Klíny na Mostecku by měla být nově energeticky soběstačná. Obec už má dokončenou studii i projektovou dokumentaci. Práce by měly být v příštím roce na zhruba 5 milionů korun. Co všechno se musí v rámci budovy změnit, popisuje nezávislá starostka Zdeňka Němečková.
3: Zateplit úřad, vyměnit okna za tepelně únosnější, mělo by se pořídit tepelné čerpadlo a mělo by se na střeše dát fotovoltaika. To znamená, že ten úřad by měl být takový jako soběstačný energeticky.
0: Klíny na modernizaci budovu úřadu žádají o dotaci z Fondu spravedlivé transformace. Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z Motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže. Neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z Hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO koaličního poslance kritizoval. Předseda Motoristů Petr Macinka ale říká, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, zítra s teplotou mezi 12 až 15 stupni, na horách 5 až 8 a čekáme taky místy přehánky a zítra k večeru potom srážky četnější.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Starém Mostě čekejte nehodu dvouosobních aut na náměstí. V Lubenci na Lounsku bouralo osobní auto do plotu. U Telnice na Ústecku havarovala motorka a v Děčíně v Bechlejovicích řeší policie střet dvou osobních aut. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Pěkné úterní odpoledne s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přesně 4 minuty po 14. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever je teď čas na dnešní pohodové odpoledne. V seriálu Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří tentokrát na hranice Čech a Moravy. Hřivny, šperky nebo keltské duhovky v oblastním muzeu v Lounech mají archeologickou výstavu s názvem Odkrytá tajemství země. Pozveme vás na ní zhruba za čtvrt hodiny a v prvních odpoledních tipech se tentokrát podíváme na divadlo a přidáme i písní, které nestárnou. Budou třeba od Jaroslava Uhlíře nebo Věry Martinové, teď už ale připravená Klára, skupiny Čenaskin.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písnička Severní vítr Jaroslava Uhlíře, kterou jste si teď nedávno v televizních obrazovkách mohli připomenout ve slavném českém filmu v komedii Vrchní prchněle. My už teď na Českém rozhlase Sever v pohodovém odpoledni pokračujeme naším seriálem Co v učebnicích nebylo. Připravený je Martin Písařík a hranice mezi Moravou a Českem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: V Litvínově staví nový plavecký bazén. O nutnosti opravy nebo přestavby staré haly se mluvilo už od 90. let. Část obyvatel Litvínova s přesunem bazénu z centra města nesouhlasila. Kvůli stavbě je navíc už druhým rokem mimo provoz litvínovské koupaliště. Proč se staví přímo na koupališti a co bude se starou plaveckou halou? Kdy bude stavba dokončena? Na to se budeme ptát litvínovské starostky Kamily Bláhové. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Opět a Radeček, jejich hit s názvem Bratři. 14 hodin 20 minut s vámi je stále Český rozhlas Sever, pokračuje úterní pohodové odpoledne. V oblastním muzeu v Lounech mají novou archeologickou výstavu s názvem Odkrytá tajemství země. V expozici představuje desítky předmětů nalezených na Lounsku a Žatecku, od bronzových šperků a keltských ozdob až po novověké poklady. Součástí výstavy jsou i nálezy objevené při výzkumu během stavby dálnice D7 u Chlumčan.
1: Řešili jsme to samozřejmě i s lidmi, kteří se starají o koně, protože teorie je jedna věc, ale praxe je druhá. Takže tady se můžete podívat na ty repliky.
2: Takže ono je to funkční. Kdyby se to teoreticky dalo na koně, tak by to fungovalo.
1: Tak by to fungovalo, ano.
2: U repliky zdobeného koňského postroje ze 7. století jsme se zastavili s Ludmilou Barčákovou z Archeologického ústavu Akademie věd.
1: Nahoře vidíte ten opasek, který je zdoben velkým množstvím různých komponent. Ty jsou odlity z bronzu a jsou zlacené. Docela zajímavé je, že technika zlacení toho avarského šperku tak byla odlišná od současné. Oni to zlatili amalgánem zlata, to znamená, že smíchali rtuť a zlato, ale bylo to toxické, takže pro dnešního člověka je to prakticky
2: nepoužitelné. Vysvětlila restaurátorka Ludmila Barčáková a s bývalým archeologem Lounského muzea Petrem Novákem jsme nahlédli do jiné části výstavy.
3: Tuto vidíte před sebou záponu keltskou z mladší doby železné. Vedle toho máte dýčku, která je evidentně střední doba bronzová. A naproti tomu tu máte třeba nánožní kruhy, které nosili keltští muži, aby krásně chrastili.
2: A tady vidím i hroty šípů.
3: Ano. A to, co tu vidíte, to je v podstatě, řekl bych, mikrodýčky.
2: To máte. Že to nosili teda u sebe jako
3: amulet.
2: V rámci výstavy budete mít i archeoherníčku pro děti. Mohla byste mi přiblížit, co v ní bude?
4: Připravili jsme několik prvků, aby se výstavu mohly užít i děti, takže si třeba můžou vyrazit latenskou minci, mohou si udělat pravěký amulet z pravého střepu, můžou si také složit kostru a k ní si přiřadit hrobové přídavky, milodary.
2: Doplnila kurátorka výstavy Anastázie Ryšková. Výstava bude v oblastním muzeu k vidění zhruba do poloviny července. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Michal David v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever na hodinách teď už 12:30, skoro jedna minuta k tomu a před námi jsou první odpolední tipy, které budeme věnovat tentokrát divadlu a začínáme v Mostě, v divadle Rozmanitostí. Láska je závislost, závislost je láska. Zpracování knižního bestselleru My děti ze stanice Zoo je připraveno hlavně pro mladé. Inscenace se věnuje drogové závislosti a je vhodná pro mládež od 13 let. Tomu je způsobený i začátek v 17 hodin. Veselá veselohra o práci, pánech a služebnictvu. Tak to je slavný Sluha dvou pánů. Tentokrát v podání ústeckého činoheráku na domácí scéně. Zastavit se tu můžete v 19 hodin. Zítra to roztočíme, drahoušku. Představovat tuto nestárnoucí filmovou komedii by bylo asi zbytečné. Dočkala se i divadelního zpracování, které uvidíte v Rumburku v kulturním domě Střelnice. Začíná se opět v 7 hodin a v hlavních rolích Dušan Sitek, Valerie Zavadská, Libor Jení, Kristýna Kociánová a další. Pohádka o přestárlé princezně. Tak to určitě není nic, co by měli vidět děti. Jak to dopadne, když pan král moc pije a princezna se do vdávání zrovna nehrne, uvidíte v Podbořanech. Potrhlou komedii nastudoval spolek Žlutičan a začátek je jak jinak 19 hodin. Poslední divadelní pozvánka je do Teplického krušnohorského divadla. Herečka sobotní noci. Ano, slyšíte správně. Je komedie divadla Kalich, napsaná přímo pro Pavlu Tomicovou v hlavní roli. Příběh o zasněném dítěti, které v nás zůstává navzdory stárnutí, hold hravosti a nakažlivé fantazii, nabídne i další herce. Václava Koptu, Simonu Vrbickou, Radima Kalvodu a další. A začíná se opět v 7 hodin podvečer. Za hodinu tu budou pro změnu hudební tipy a nabídnu třeba Michala Prokopa.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: takovou tu novodobější. Kdo stál na úplném počátku toho všeho v Mikulášovicích? Jeden slavný Severočech, kterého nám teď představí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: V Mikulášovicích na Děčínsku se dodnes vyrábí jedna z ikon českého designu, nůž rybička. Kdo z nás ji v dětství neměl? Obstála při stolování, otvírání konzerv, drobných opravách i osobních nedorozuměních. Patrně by neexistovala bez podnikatele Ignáce Resslera, který v roce 1811 vybudoval v rodných Mikulášovicích jeden z největších závodů na drobné ocelové zboží v celé monarchii. Továrna vyrábějící nože, pilníky, srpy, kosy a tabatěrky měla o 10 let později už 200 zaměstnanců. Expandovala na zahraniční trhy a své pobočky zřídila v Brně a Vídni. Rakouským podnikatelům se česká konkurence nelíbila, a tak musel Resler čelit různým potížím a ústrkům. Zvládl to patrně i díky své tvrdohlavé povaze. Často byl konfliktní a na ostatní prý žádné velké ohledy nebral. Zajímavé je, že se předtím nepříliš dobře živil obchodem se dřevem, obilím a pálenkou. S ocelí mu to ale vyšlo. Jeho podnikatelské úspěchy byly dokonce oceněny povýšením do šlechtického stavu. Zakladatel nožířského průmyslu v Mikulášovicích Ignác Resler zemřel v roce 1837. Firmu pak převzali jeho příbuzní. Rybičku začali vyrábět v roce 1921. Dnes ji můžete koupit za 100, ale také v luxusním zlatém provedení s cenou 290 tisíc korun. A já už začínám šetřit.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Voxel v naší ulici na Českém rozhlase Sever. Pohodové odpoledne pokračuje za 10 minut. Tady máme 15. hodinu. Nás čeká za malý moment třeba Pavel Vítek. Lázně se opět plní postiženými dětmi s vysokým stupněm inkontinence. Po zásahu ombudsmana ministerstvo zdravotnictví změnilo vyhlášku, která pobyt malých pacientů znemožňovala. Jako první na problém upozornil Český rozhlas. Sledujeme příběh 9letého Marka, který má vážné neurologické postižení a loni o možnost lázeňské léčby přišel. Teď ji znovu využívá v Teplicích v Čechách.
1: Tak a jdeme ještě jednou, Marečku, pojď, zkusíme to, jo?
2: Paní terapeutka Helena Ztracená si sedá za Marka k žebřinám. Marek úplně skvěle poslouchá.
1: Výborně, tak a jdeme do stoje.
2: Mareček má plenky inkontinentní. Vadí to nějak tomu cvičení?
1: Nevadí to vůbec. Jako my jsme vždycky tady ty děti takovýhle měli z 90%. Pod jak živa.
2: Teď si pouštíme vodu, protože to se Markovi evidentně líbí.
3: Kapeze, výborně, paráda.
1: Jde, udělá těch pár kroků, zajímá se o věci, pokynům, co se mu dávala, všem rozuměl. Takhle by to mělo být.
4: Hraťku, a buď hodný, jo? Hezky cvič.
5: Na Markovu matku Janu Jančuškovou jsem poprvé narazila loni úplně náhodou v jedné pacientské skupině. Za změnu vyhlášky usilovně bojovala.
4: Prostě na tom konci tunelu určitě vždycky nějaký to světlo je a já jsem doufala v to, že zase sem dokážeme podívat.
5: Po odvysílání reportáže a přezkumu ombudsmana se vyhláška změnila a Jana Jančušková je opět se synem v lázních.
4: Jsem šťastná máma, že to takhle vůbec dopadlo a že sem zase můžeme jezdit. A Mareček právě prodělal dvě operace na pravý noze. Právě potřebujeme zaměřit nějak léčbu, aby se zase rozchodil.
5: Obchodní ředitelka Lázní Teplice Iveta Slíšková potvrzuje, že změna vyhlášky je už v provoze znát.
6: Ti, které ta legislativa zabrzdila na podzim, tak už ten návrh svůj získali a začínají přijíždět a jsou šťastní. A my jsme šťastní samozřejmě taky, protože ta dětská léčebna je velice dobře uspůsobená pro léčení dětí, vybavena a máme personál, který vlastně je na děti vyškolen a i se na ty opakované už těší, protože už mezi nimi vznikají takové vazby.
5: Návrat pacientů potvrzuje i Jana Jančušková. V lázních sní je i další matka se synem, kterým loni vyhláška pobyt zhatila. Z Teplic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv znovu klesnou, řidiči zítra natankují levněji než dnes. Větrníky můžou stát v místech po těžbě uhlí, nabízí Ústecký kraj. Město Dubá na Českolipsku nekoupí bývalé bistro u autobusového nádraží. Zítra čekáme oblačno až zataženo, přehánky a déšť a teploty do 15 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Ceny pohonných hmot ve středu oproti dnešku opět klesnou, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Nafta zítra zlevní o 73 haléřů na 42 korun a 11 haléřů za litr. Sníží se i cena benzínu. Litr řidiči natankují maximálně za 43 korun a 87 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo nově cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Ústecký kraj nesouhlasí s navrženou zónou pro větrné elektrárny u hory Říp. U lokality Krištofovy Hamry na Chomutovsku zase upozorňuje, že je v území důležitém pro zabezpečení protivzdušné obrany Česka. Vedení kraje překvapilo, že v mapách akceleračních zón nejsou místa po těžbě hnědého uhlí, které ministerstvu pro místní rozvoj nabídlo. Říká náměstek hejtmana Tomáš Kirps z hnutí ANO.
3: Protože my jsme v podstatě o krok dál, než jsou akcelerační zóny. My jsme tam veškeré biologické a tyhle ty věci, které to sebou nese, tak máme za sebou. To území bylo zasaženo těžbou, to území je připraveno technicky, v podstatě není v blízkosti nějaké obytné zástavby.
2: Veřejné projednávání s obcemi bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky je možné podávat do 1. června. Radnice v Dubé na Českolipsku se nedohodla na odkupu s majiteli bývalého bistra u autobusového nádraží. Odhadní cena nemovitosti a pozemku byla přibližně 700 tisíc korun. Majitel ale za nemovitost požadoval mnohem vyšší sumu, která je pro město neakceptovatelná.
4: Starostka Irina Žalovičová za ODS uvedla, že město mělo v plánu stavbu zbourat. Nakonec tedy zřejmě na místě zůstane. Původní Dubistro mělo úspěch a lidé do něj jezdili i po dokončení obchvatu města. Pak se ale jeden z provozovatelů odstěhoval a objekt několikrát změnil majitele. Žádnému se tam podnikatelský záměr nepodařilo dlouho udržet. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158.
1: Počasí.
2: Zítra bude na severu Čech převládat oblačno až zataženo, odpoledne postupně místy přehánky, k večeru pak srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, maxima na horách 5 až 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehodu čekejte v Ústí nad Labem. V Seifertově ulici bouralo se taky. V Ludvíkovicích na Děčínsku na silnici 1/13. Nehoda cisterny komplikuje provoz u Blšan na Lounsku na silnici 221. Havárie osobního vozu ta komplikuje dopravu v ulici Náměstí v Lubenci na Lounsku. Dvě osobní auta se střetla ve Starém mostě. Dvě dodávky potom v Nechranicích na Chomutovsku a problémy a vysypaný náklad čekejte dále na D8 směru na Ústí nad Labem u exitu Úžín na 77. kilometru. Neprůjezdný je tam aktuálně pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pokračuje pohodové odpoledne, posloucháte stále Český rozhlas Sever. Rozhlasový pořad Desítka Pavla Horváta se dočkal i takové mobilní verze a vy v pondělí 18. května můžete za Pavlem Horvátem, ale také jeho hosty Antonínem Panenkou a Janem Reskem vyrazit do Teplického domu kultury. A my pro vás navíc celý tento týden máme vstupenky úplně zdarma. Takže pozorně poslouchejte, chystá se pro vás soutěž. Vydáme se také do Štětí v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Co vás napadne, když se řekne Štětí? Asi nejspíš papírna. K němu patří ale také třeba Národní festival dechových orchestrů. Více prozradíme později a kulturní tipy tentokrát budou hlavně hudební a písničky, které nestárnou, budou od Petra Spáleného nebo Ileny Čákové. Teď ale pokračuje Palo Habera. Pohodové odpoledne.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Petr Spálený v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, přesně 13 minut po 15. hodině a my jdeme soutěžit. Fotbalová talk show bývalého českého reprezentanta, hráče Sparty, Slávie a Plzně Pavla Horváta, desítka, se kterou se můžete potkávat na radiožurnálu Sport, vyrazila k vám a příští týden v pondělí dorazí také do Teplic, do Domu kultury a vám stačí vytočit jen linku 475 212 212, správně odpovědět na mou otázku, dám vám vybrat ze tří možností a díky tomu můžete právě na desítku vyrazit. Takže 475 212 212 můžete volat. Já ještě doplním, že hosty Pavla Horváta budou tady konkrétně v Teplicích legendární fotbalista Antonín Panenka a také teplický odchovanec, také samozřejmě fotbalista Jan Rezek. Pokud je tedy chcete vidět ve společné talk show, zavolejte si sem k nám na linku 475 212 212. Mám tady přichystanou takovou, a já bych řekl, pokud patříte mezi fotbalové fandy, určitě jednoduchou otázku z historie fotbalu. Bude se to točit kolem Antonína Panenky a jednoho opravdu velkého, no řeknu největšího úspěchu českých fotbalistů. 475 212 212. Desítka Pavla Horváta proběhne příští týden 18. v Teplicích podvečer. Stačí jen zavolat sem k nám a odpovědět. No a opět, pokud tedy by se dnes nikdo nedovolal, tak vemu tyto dvě vstupenky a posuneme na zítřek a zítra už třeba můžou jít rovnou čtyři chlapy si poslechnout něco do Teplického domu kultury. Tak nevím, telefon tady nevyzvání, ale přeci jenom už se mi tady někdo objevil. Pojďme se podívat, kdo se k nám dovolal. Haló, haló, slyšíme se?
1: Tady Petr z Teplic, dobrý den.
0: Petře, já vás zdravím do Teplic, vy to budete mít opravdu kousek. Fandíte fotbalu, rozumíte trošku aspoň fotbalu?
1: No, chodím na fotbal, pravidelně v Teplicích.
0: Na Teplice, ale tohle myslím, že také budete vědět. Tak ptám se, nejslavnější penalta v historii českého fotbalu v podání Antonína Panenky byla k vidění, vzpomenete si jen tak takhle z hlavy, anebo využijete možnosti?
1: Bylo to na mistrovství Evropy v 76. roce.
0: A já už jenom doplním v Bělehradě. Ano, přesně tak. Největší úspěch české reprezentace a vlastně jediné zlaté medaile, které česká fotbalová reprezentace přivezla. Já jsem tady měl ještě připravený rok 62 Chile, tam jsme byli stříbrní a Euro 96 v Anglii, opět stříbro, tedy druhé místo. No a vstupenky jsou vaše. Znáte Pavla Horváta? Já myslím, že asi ano.
1: Znám, no.
0: Znáte. A vyrazíte tedy s kým, koho vemete?
1: Určitě zkusím přemluvit manželku.
0: A manželka je taky fotbalová, chodí s váma na fotbal?
1: Moc ne.
0: Moc ne. Ale já myslím, že to vůbec není určený těm, kteří fandí fotbalu odborníkům, protože se, myslím, tam i velmi dobře zasmějete ze zákulisí fotbalu, tam budou příběhy a tak dále. Vydržte mi na telefonu, zatím se s vámi rozloučím a třeba někdy příště u nějaké jiné soutěži opět naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: A zítra ve stejný čas na vás čekají opět další dvě vstupenky.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Krásný hlásek patří Terze Maškové, k tomu ještě Marek Lambora, jejich společný hit duet Náš příběh. 15 hodin 23 minut, ladíte stále Český rozhlas Sever, pokračuje pohodové odpoledne. Je čas na náš seriál Příběhy severočeských měst a obcí a s Alenou Škraňkovou se dnes podíváme do Štětí.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Litoměřicku na pravém břehu Labe najdete město Štětí a v něm největší papírny u nás. Štětí leží v krajině, která patří k nejstarší sídelní oblasti v Čechách. Archeologické nálezy ukazují, že byla usídlena od mladší doby kamenné. Unikátní nálezy z té doby, jako sekeromlaty nebo broušené kamenné sekirky, byly objeveny při výstavbě papírny v 50. letech. Nejvýznamnější památkou ve Štětí je kostel svatého Šimona a Judy. Stál na místě už od 14. století. V roce 1784 byl zničen při velké povodni a o rok později znovu přestavěn. Kostel, barokní budova fary a dvě sochy svatého Jana Nepomuckého z 18. století jsou památkově chráněné, stejně jako kaple Nejsvětější Trojice u papírny. Papír patří do Štětí od poloviny 20. století. Národní podnik Papírny Štětí byl založen k 1. lednu 1949. Stojí na pozemcích původního cukrovaru. Dneska je rozsáhlý papírenský komplex největší svého druhu v celé České republice. Papír ze Štětí používají lidé ve více než 80 zemích celého světa. Ale ke Štětí patří od roku 1969 také dechovka. Jednou za dva roky se ve městě koná třídenní Národní festival dechových orchestrů. V roce 2008 k tomu přibyl i festival rokových dechových orchestrů.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Jitka Zelenková, Mít svůj kout v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. 2:30 nás teď čekají druhé odpolední tipy. Před hodinou jsem slíbil hudbu, koncerty a Michala Prokopa, tak s ním rovnou začneme. Michal Prokop Trio, to je spojení tří dlouholetých hudebních přátel. Zpěváka doprovázel ještě relativně nedávno kytarista Luboš Andršt a huslista Jan Hrubý. Po odchodu Luboše Andršta do hudebního nebe doplnil trio kytarista Pavel Marcel a společně si je poslechnete dnes v Žatci v kulturním domě Moskva v 19:30. Žatec nabízí ale ještě jednu hudební lahůdku. Španělská hvězda jižanského roku kapela Montana Stomp má za sebou více než 15 let cestování a hraní na evropské rockové scéně. Své umění předvede v městském divadle v Žatci, a to od 19:00. Koncert k životnímu jubileu Štěpán Rak 80 a host Jan Matěj Rak si slavný český kytarista nadělil na dnešek do Kadaně. Večer s názvem Rak and Rak je připravený v kostele Stětí svatého Jana Křtitele, a to opět od 19:00. Závěrečný koncert 35. sezony festivalového orchestru Petra Macka se, jak už je zvykem, přesouvá po včerejší premiéře v Mostě do Chomutovského městského divadla. Čeká vás Antonín Dvořák a slavné árie a duety od českých i světových skladatelů. Poslední tip je na společný koncert zpěvačky Daši a Jana Smigmátora s Nord Big Bandem Litvínov. Na ten si ale budete muset ještě pár dní počkat. V sobotu 16. května chvíli popolední u Litvínovské Citadely propukne velké swing gala show, což je zároveň den otevřených dveří Citadely u příležitosti 50 let provozu tohoto kulturního domu. A celorepubliková akce ZUŠ Open. Těšit se můžete na bohatý hudební program z Big Bandy a orchestry z Litvínova, Teplic, Chomutova, Jirkova a Ústí nad Labem. A vstupné je tedy v sobotu navíc zcela zdarma. Ale my už teď pokračujeme třeba se zpěvákem Václavem Neckářem a písničkou Má něco s jedním pánem. Pohodové odpoledne.

0: našem pravidelném dopoledním pořadu na Českém rozhlase Sever Dáme řeč jste dnes probírali chladné počasí a zahradničení. A paní Irena z Roudnice nad Labem u některé rostliny bohužel částečně přišla.
1: Letos trošičku pomrzly opadavý azalky, jedna úplně zašla.
2: Ano.
1: Trošku srdíčka, trochu vistárie, ale jenom malonko. Potom magnolie taky malonko, jinak vykvetla všechno, jenom trošičku listy, co byly. No a ořech, asi dvě větvičky. A jinak stříkáme, když kvetou merunky, broskve, tak proti mrazu nějakým postřikem, nevím, jak se to jmenuje, to dělají mladí, ale vím, že to vždycky zabránilo a měli jsme.
2: Jo,
1: ale to zas tam vypadá, že trošičku těch meruněk bude, ale spíš tam byla ta spála na meruňkách a na tom, ale jinak jako tam jsou vidět, no na knedlika na koláč bude nebo na jídlo, není to obalený, ale budou jako.
2: Takže to vidíte optimisticky.
1: Ano.
2: Zatím teda nic, a co jahody, no. Jak to vypadá s jahodama?
1: Máme měsíční jahody a ty máme

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Krištof a Richard Krajčo, jejich inzerát za zhruba 11 minut, tady bude 16. hodina. Pokračuje, nebo spíše do finále se blíží dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V posledních letech by se voda na Lounsku a Žatecku dala vyvážet zlatem. Pěstitelům zeleného zlata, tedy chmele, voda chybí. Výhodu mají ti, kteří hospodaří poblíž řeky, a i tam jim pomáhají závlahy, které se řídí přesnými daty z moderních meteostanic a půdních sond.
1: Dělám si očko, vložím tam ten háček, pak na tyčce je Véčko, ten háček musím vložit tím Véčkem do toho a tohle se dostane nahoru.
2: Paní Františka spolu s kolegyní zavádí dráty k posledním rostlinám v jednotlivých řádcích chmelnice. Teď už bude podle chmelaře Aleše Mašanského záležet hlavně na počasí.
3: Do těch pár dešťů, které přišly v posledním týdnu, tak jsme tady od začátku března měli necelých 15 mm srážek, takže za 2 měsíce a 3 dny spadlo 15 litrů na metr čtvereční.
2: Na 42 hektarech pěstují hlavně poloraný žatecký červeňák. Ten je nejžádanější a zároveň na vláhu nejcitlivější.
3: Třeba ten sládek a některé další odrůdy jsou trochu více suchovzdorní, ale na druhou stranu poptávka po těchto odrůdách je v tomhle okamžiku nasycená.
2: Ve chmelnicích je tak doslova každá kapka dobrá. V oboře mají natažené kilometry závlah a vodu čerpají z řeky Ohře. S přesnou zálivkou jim navíc pomáhají moderní meteostanice.
3: Furt hlídáme srážky, ve dvou chmelnicích máme půdní čidla zakopaný do toho do metru a vidíme po 10 cm, jak se vyvíjí vlhkost a teplota půdy. Podle toho se snažíme zalejvat.
2: V rámci projektu Pro chmel navíc vznikla také mobilní aplikace. Vysvětluje manažer udržitelnosti plzeňského Prazdroje Jakub Zaoral.
4: Tady teď vidíme, že model vlastně vypočítal, že pro ideální stav té rostliny by bylo potřeba teďka přidat 26 litrů na jednu rostlinu, jo? Což samozřejmě ne vždycky je úplně možné, ne všichni mají ty závlahy, kapacita těch vodních zdrojů je samozřejmě omezená. Jo?
2: To ale platí pro ideální růst rostlin. Cílem je podle Zaorala snížit propady mezi ročními výnosy.
4: Že to přispěje ke zvýšení a stabilizaci kvality těch výnosů, který ten chmelař má. Aby to jeden rok nebylo 1,2 tuny a druhý rok 1,8, ale aby se to prostě ideálně jako standardizovalo.
2: A zkušení chmelaři už ví, jak vypadá ten úspěšný rok.
3: Když na konci června chmel doroste do konstrukce, tak se dá říct, už jako poprvně mohlo by z toho něco letos bejt.
2: Uzavírá Aleš Mašanský. Z obory Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Škody po požáru v Národním parku a náklady na zásah odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. Fotbalová Slavia přijde kvůli disciplinárním trestům za řádění fanoušků v derby o celkem asi 50 milionů korun. Dětský ombudsman vytváří poradní tým složený z mladistvých. Zítra čekáme na severu oblačno až zataženo místy přehánky a teplotu do 15 stupňů. Dobré úterní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Škody po požáru v Českém Švýcarsku a náklady na zásah odhaduje správa Národního parku na 15 až 20 milionů korun. Od soboty strážci ohnisko neobjevili. Oblast nedávného požáru stále hlídá 6 jednotek dobrovolných hasičů a pracovníci Národního parku s drony. Značené turistické trasy jsou podle mluvčího parku Tomáše Salova otevřené. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
2: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně s dětmi, budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
0: Martin Beneš do březnového jmenování dětským ombudsmanem působil 10 let u opatrovnického soudu v Mostě. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace v souvislosti s řáděním fanoušků Slavie kontumovalo výsledek derby ve prospěch Sparty. Zavřela Eden na 4 nejbližší duely a vedení vršovického klubu bude muset zaplatit pokutu 10 milionů korun. Slavia se proti verdiktu neodvolá a škodu chce vymáhat po výtržnících z řad fanoušků, kteří vnikli na hřiště a neumožnili dohrát zápas. Potvrdil to místopředseda představenstva Martin Říha, který se taky pokusil vyčíslit finanční ztrátu klubu za disciplinární tresty.
3: Samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
0: Po nedohraném derby dostala vysokou pokutu za své příznivce i hostující Sparta, která musí zaplatit 600 tisíc korun. Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala rodině, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle modré džíny a černo-červené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografie pohřešované dívky naleznete na serveru irozhlas.cz a jakékoliv informace o ní volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky a teploty do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli padlému stromu je uzavřená vozovka mezi Povrly a Českým Bukovem. Bouralo se v ulici Jaroslava Vrchlického v Mostě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800
4: 553 553.
1: Humoriáda.
5: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
6: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
5: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
6: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže
5: jo, že to bude zima.
6: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže
5: dobře. Vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné uvést 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, To je humor. An sich, jak by řekli jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, byste dělat jako ty šaškárny.
0: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na venek. podmínek, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, řekneme takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano, jo, to je, no jo, jo.
0: No v dnešní době, kdy oni se bojí teda ledasti.
1: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
1: Ano, ano.
0: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasím pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den, po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Tady Petr Zdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak, vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty, když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepina Holského, tedy verze ano. Slavné Popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasu, když jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Tak vyjel
1: na... krás perník.
3: Vyjel nad les, jo?
1: Ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babinu, jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy.
3: Ňoumy, ano, to ňoumy, poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známé z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo?
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tak? Tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, ano. No, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo.
3: No, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Kepku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Ten masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluveni. Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to by byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím a lecos jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenuli
1: jsem... ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenuli jsem jako naprostý neználek, dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda... No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by se šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, to bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, jako říkal, musíme jít domů. A pak byl takový mlha a pak jsem se probudil, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím

0: některé prvky krajinné, které jsme tam založili. Vyhořelo nám tam několik oplocenek, schořily nám tam nějaké výsadby, tak to samozřejmě nás lidsky mrzí, ale pokud jde o požářiště, tak obecně mají velmi dobrou regenerační schopnost a tam si nemusíme zase dělat tak velkou starost o budoucnost té plochy.
1: Děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Naslyšenou.
0: Děkuji a přeji hezký den.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: V Litvínově staví nový plavecký bazén. O nutnosti opravy nebo přestavby staré haly se mluvilo už od 90. let. Část obyvatel Litvínova s přesunem bazénu z centra města nesouhlasila. Kvůli stavbě je navíc už druhým rokem mimo provoz litvínovské koupaliště. Proč se staví přímo na koupališti a co bude se starou plaveckou halou? Kdy bude stavba dokončena? Na to se budeme ptát litvínovské starostky Kamily Bláhové. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za necelých 10 minut už tady bude 6. hodina, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. V oblastním muzeu v Lounech mají novou archeologickou výstavu s názvem Odkrytá tajemství země. V expozici představuje desítky předmětů nalezených na Lounsku a Žatecku, od bronzových šperků a keltských ozdob až po novověké poklady. Součástí výstavy jsou i nálezy objevené při výzkumu během stavby dálnice D7 u Chlumčan.
1: Řešili jsme to samozřejmě i s lidmi, kteří se starají o koně, protože teorie je jedna věc, ale praxe je druhá. Takže tady se můžete podívat na ty repliky.
2: Takže ono je to funkční. Kdyby se to teoreticky dalo na koně, tak by to fungovalo.
1: Tak by to fungovalo, ano.
2: U repliky zdobeného koňského postroje ze 7. století jsme se zastavili s Ludmilou Barčákovou z Archeologického ústavu Akademie věd.
1: Nahoře vidíte ten opasek, který je zdoben velkým množstvím různých komponent. Ty jsou odlity z bronzu a jsou zlacené. Docela zajímavé je, že technika zlacení toho avarského šperku tak byla odlišná od současné. Oni to zlatili amalgánem zlata, to znamená, že smíchali rtuť a zlato, ale bylo to toxické, takže pro dnešního člověka je to prakticky
2: nepoužitelné. Vysvětlila restaurátorka Ludmila Barčáková a s bývalým archeologem Lounského muzea Petrem Novákem jsme nahlédli do jiné části výstavy.
3: Tuto vidíte před sebou záponu keltskou z mladší doby železné. Vedle toho máte dýčku, která je evidentně střední doba bronzová. A naproti tomu tu máte třeba nánožní kruhy, které nosili keltští muži, aby krásně chrastili.
2: A tady vidím i hroty šípů.
3: Ano. A to, co tu vidíte, to je v podstatě, řekl bych, mikrodýčky.
2: To máte. Že to nosili teda u sebe jako
3: amulet.
2: V rámci výstavy budete mít i archeoherníčku pro děti. Mohla byste mi přiblížit, co v ní bude?
4: Připravili jsme několik prvků, aby se výstavu mohly užít i děti, takže si třeba můžou vyrazit latenskou minci, mohou si udělat pravěký amulet z pravého střepu, můžou si také složit kostru a k ní si přiřadit hrobové přídavky, milodary.
2: Doplnila kurátorka výstavy Anastázie Ryšková. Výstava bude v oblastním muzeu k vidění zhruba do poloviny července. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marta Kubišová, jí slavná Magdalena, nás docela čeká ještě zpěváka Billy Joel. Za necelé 4 minuty už je tady 18. hodina. Čekají nás další zprávy s kolegyní Janou Moravcovou a pak už vaše oblíbené písničky na přání Míra Tartárek. Já se budu těšit na slyšenou zítra, opět ve 2 hodiny odpoledne.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu mírně klesla díky sezónním pracím. Mostecké divadlo Rozmanitostí chystá premiéru adaptace románu Žila Verna. Ústřední vojenské nemocnice zasahovala policie. Zítřek bude oblačný až zatažený s přeháňkami a teplotou do 15 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy a Jana Moravcová. V Ústeckém kraji v dubnu o desetinu klesla míra nezaměstnanosti. Podle úřadu práce je 7,4%, stále zůstává nejvyšší v republice. Nezaměstnaných podle ředitelky krajského úřadu práce Martiny Bečvářové mírně ubylo díky zahájení sezónních prací. Bez práce je skoro 41 tisíc lidí a úřad eviduje necelých 5 tisíc volných míst, doplnila Bečvářová.
3: Výrazně vzrostla poptávka po montážních dělnicích výrobku a zařízení, kteří spolu se slévači a svářeči patří tradičně mezi nejžádanější profese ze stran firem v kraji. Ve srovnání s březnem došlo ke zvýšení počtu volných pracovních míst vhodných pro absolventy a mladistvé.
2: To je podle krajské ředitelky úřadu práce patrné hlavně na Lounsku. Mostecké divadlo uvede jako další premiéru sezóny na velké scéně dílo britské dramatičky Beth Steelové Než hvězdy zapadnou. Na jeviště divadla Rozmanitostí převádí fantastický román Žila Verna o osudech několika vesmírných trosečníků, kteří letí na kometě poté, co se srazila se zemí a část jejího povrchu strhla sebou. Uvedli to dnes zástupci divadelního souboru. Při razi v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech kriminalisté dopoledne zadrželi 11 lidí. Českému rozhlasu to potvrdil obvodní státní zástupce pro Prahu 6 Richard Petrásek. Policie zadržené podezírá například smaření spravedlnosti, z podvodu, padělání lékařských zpráv nebo přijímání úplatků. Na razi jako první upozornil server odkryto.cz. Mezi zadrženými je podle webu i jeden z primářů. Nemocnice podle její mluvčí Andrej Štrochové s policií spolupracuje. Další člověk s podezřením na nákazu hantavirem je v karanténě, informovala o tom italská agentura ANSA. 25-letý Ital se krátce v letadle společnosti KLM setkal se ženou, která později na následky viru zemřela. Přední italská nemocnice Spallanzani se specializací na infekční nemoci v Římě uvedla, že čeká na mužovi biologické vzorky, aby je mohla analyzovat.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, zítra s přehánkami, nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala rodině, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená, měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle-modré džíny a černo-červené tenisky. U sebe by měla mít černo-šedý batoh. Fotografie pohřešované dívky naleznete na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehodu čekejte na D8 ve směru na Ústí u exitu Úžín a je to konkrétně na 77. kilometru. Od 19 hodin bude dálnice uzavřená kvůli vyprošťování nákladního vozu. Komořanská ulice a most hlásí nehodu osobního vozu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik Hana Hegerová, Petr Hapka a Levandulová. Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které nestárnou. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek, no a také jsou tady večerní písničky na přání. Že posloucháte poprvé, neznáte kontakty, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo sem do studia, to je 475 212 212, nebo si o písničku napište buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho přání, nebo tady mám také e-mail s adresou zahrajte@rozhlas.cz. Tak tolik kontakty a nás už čeká první písnička na přání a k ní a také první SMSka po 18. hodině. Dancing Queen od Aby tady čtu pro kolegyně Jitku k dnešním narozeninám. Děkuju, Zdena.

0: Tolika švédská čtveřice ABBA a písnička Dancing Queen, tak to byla písnička k písemnému vzkazu a já už tady mám nachystaný první telefonát po 18. hodině, linka 475 212 212 a tohle číslo vytočila Květa, paní Květa z Vysoké a už je tady s námi, já vás vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku, tady je Květa z Vysoký, zdravím všechny posluchače. I vás a hlavně děkuji. Bych chtěla poslat písničku Milence do Českýho ráje, Maruce do Chomutova, Jarmilce do Musly, Martě do Barandova, Herbertovi a Gerlindě a Dominice s maminkou.
0: Dobře, tak.
1: A písnička je i pro vás a...
0: Bude to směska písniček dokonce, tak jakou, že jste tady u mě objednala směsku?
1: Směs od Podhoranky.
0: A já to posílám i vám, i Romanovi, jestli ještě poslouchá, jo, tam zdravím. Tak mějte ano. Se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji moc.

0: Podhoranka, Směs Podhoranky, jsou tady písničky na přání. Já už tady mám nachystaný další telefonát. Ten další telefonát je z práce. Volá nám posluchač Robert, který je z Děčína, momentálně v práci a je za volantem zároveň. Tak já vás vítám. Za volantem autobusu, abych to dopověděl. Přeji hezký večer.
1: Já vás taky zdravím z toho autobusu.
0: A kde teď zrovna se nacházíte?
1: Přijdu se do Hunčířova.
0: Aha, tak tam všechny zdravíme, jestli to tam někde nějaké ty baráčky jsou okolo. Tak písnička, jakáže a hlavně komu zahrajeme?
1: Takže dáme si stanici Svět.
0: Ano.
1: Od Vondráčkový a Fendra.
0: Ano.
1: A pošleme to Kamile a Věře na Dobrnou, Michalovi do Děčína, no a sousedům zahrádkářům do Kiškovic u Roudnice, že tímto zdravím. A všem posluchačům Rádia Sever a vám do rádia.
0: A vám také samozřejmě do práce za volant, ať to utíká v práci a písnička zazní za malý okamžik, tak si ji pořádně užijte a zase někdy zkuste zavolat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik je tedy Radim Flender, Lucka Vondráčková a písnička Stanice Svět. No ale pokračujeme, před chvíličkou jsme tady měli posluchače, který je z Děčína, ale v Děčíně nebyl. A teď tady máme na telefonu posluchače, který v Děčíně je, a to je Michal. Michal, zdravím. Dobrý večer. Tak další písnička už je tady připravená, vy je vždy necháváte jako překvapení, bude to i dnes takhle.
1: Dnes to bude taky takhle.
0: A komu zahrajeme tu písničku?
1: Takže bylo by to pro Roberta, děkuju za písničku, aby to bylo na dobrnou Mancu s Kamčou. A nám tady nebudu jmenovat, je nás tady hodně, takže aby nám šly hry od ruky.
0: Dobře, všechny zdravím, Michalovi přeju, aby vyhrál. Tak, ale teď už písnička, ať se hezky poslouchá a hraje a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně, naslyšenou.

0: Oháři a každé ráno, já myslím, že jste tu písničku poznali. Jsou tady písničky na přání, budou tady zhruba ještě půl hodinu. Pojďme se tedy věnovat hned dalšímu z telefonátu. Na telefonu je nachystaný Honza, posluchač Honza z Vlkavy. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Krásný květnový, skoro zimní.
0: No, ano.
1: Podvečer, kamarádi.
0: Máte pravdu.
1: Tady máme nějaký 9 stupňů, fouká ledový vítr,
0: tady
1: sklíčko sice prosvítá, ale
0: tady podobně, ano.
1: Je to studený, opravdu, je to.
0: Tak písnička je nachystaná, písnička dle vašeho přání, tak co pěkného?
1: Takže já jsem dneska vybral písničku v podání Pepička Zimy a paní Marie Hanzelkový, co je to ráj.
0: Ano, mám ji tam.
1: A pošlu ji s malinkým zpožděním a na sotovětší upřímnosti mojí mamce k nedělnímu svátku má teď, takže jí přeju všechno nejlepší a chci poděkovat za všechno, co pro naši rodinu dělám, ona tady sedí vedle mě.
0: Tak zdravím, zdravím. Také
1: no a přeji. Zdravím potom samozřejmě Švadlenku, Boženku do Žadce, Karla a Milenku na jižní město do Prahy, Haničku s Harim do Bíliny a všechny ostatní věrné posluchače Českého rozhlasu Sever.
0: A písnička i pro vás a jak jsem říkal i pro vaši maminku hlavně a ať hezky poslouchá,
1: určitě.
0: Krásný večer a budeme si přát, aby bylo trochu lepší počasí a tepleji. Tak.
1: No neslibujou, ale budeme doufat.
0: No jedině tak. Tak ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Díky Míro, hezký večer, naschle, děkuju.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever. Jsou tady večerní písničky na přání. Ve vysílání opět nebudu sám. Ve vysílání vítám posluchačku Lenku ze Štětí, která čeká na telefonní lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím do studia, všechny posluchače.
0: Ano.
1: A aby se to nepletlo, tak Pepu 1 a Pepu 2 ze Štětí.
0: Dobře, ano.
1: A chtěla bych zahrát písničku od skupiny Holky pro mámo.
0: Ano.
1: Pro mámu a pro Milušku Kim Abrahamovi nám.
0: Dobře, a také vám budu hrát, jestli můžu.
1: Děkuju.
0: Tak Holky pro mámu a hezký večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Písnička, která nestárne a domácí 80. léta, tak to byla Marie Rotrová a zřejmě letos se nikde nejsou kytky. Co je tady ale ovšem stále, jsou písničky na přání, za chviličku s dalším telefonátem, ale já tady mám teď nachystané také přání k narozeninám a e-mail. Dobrý den vám do studia a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky V srdci mě ubytuj od Marcela Zmoška a Petry Zmoškové k narozeninám pro moji kamarádku Hanku Čermákovou. Milá Haničko, k tvým narozeninám.

narozeninám a ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: Tady tedy Marcel Zmožek, Petra Zmožková a V srdci mě ubytuj. Stále jsou tady písničky na přání, já jsem slíbil další telefonát, tak ten už je nachystaný, je z Kostelce nad Labem. Ve vysílání vítám a pana Pavla. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, díky moc za spojení a na zlepšení nálady a na dobrou noci si byste mě a ostatním všem posluchačům zahrál Silencio.
0: Večerku.
1: Večerku prostě, aby měli hezký spaní a já budu mít vzpomínání na moji bývalou tanečnici z mládí, která mi bohužel dneska odpoledne už zemřela na rakovinu v krku.
0: Chtěl bych touhletou
1: možností aspoň poslední písničkou poslat vše nejlepší, aby jsme dobře ani vzpomínali. A jinak všem přeju hezký večer a hezký spaní.
0: A vám přeju hezké vzpomínání a teď už trumpetista Nino Rosso a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Dobře, díky moc. Naslyšenou.

0: Nini Rosso, Il Silencio a písničky na přání pomalu končí, ale já tady na závěr mám ještě nachystanou jednu krátkou SMSku. Prosím něco od Freddie Mercuryho, už toho dlouho nehrál, pro všechny a pro mě díky Vašek z Mostu. Tak jedna hezká tam je nachystaná a písničky na přání za moment skončí, ale další tady budou zase zítra po 12. nebo po 18. hodině. I dál mějte pokud možno krásný večer a zítra se těším i ve 12 hodin opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Chmelaře na Žatecku dál trápí sucho, rostlinám přilepšují závlahami. Ústecká zoo získala levharta cejlonského, měl by vytvořit holchovný pár se samicí. V Česku loni přibylo případů vykázání z domova kvůli domácímu násilí. Zítřek bude většinou na severu Čech oblačný až zatažený s přeháňkami nebo deštěm a teplotou do 15 stupňů. Dobrý večer, zprávy a Jana Moravcová. Chmelaře na Žatecku letos dál trápí sucho. Rostlinám proto přilepšují ze závlah, které čerpají vodu z řeky Ohře. S přesnou potřebou zálivky pomáhají i moderní meteostanice a půdní čidla. Situaci ve Chmelnici Obora popisuje chmelař Aleš Mašanský.
2: Tady spadlo opravdu minimum srážek. My jsme měli do tady těch dešťů, nebo do těch pár dešťů, které přišly v posledním týdnu, tak jsme tady od začátku března měli necelých 15 mm srážek. Takže za 2 měsíce a 3 dny spadlo 15 litrů na metr čtvereční.
0: Zoologická zahrada v Ústí nad Labem získala z Itálie levharta cejlonského. Tříletý samec má vytvořit chovný pár se samicí, která je v zoo od loňského roku. Podle mluvčí zahrady Veroniky Šrankové je samec zatím bázlivý a ukrývá se v porostu bambusů. Levhart cejlonský je jedním z nejvzácnějších poddruhů levharta a ve volné přírodě žije pouze na Srí Lance. Policie v Česku loni vykázala z domovů kvůli domácímu násilí 1640 lidí. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007. Oznámila to Asociace pracovníků intervenčních center. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde policisté zasahovali, už předtím evidovali odbory ochrany dětí. Vykázání násilníků má chránit ohrožené osoby před dalšími útoky. Základní doba opatření se loni prodloužila z 10 na 14 dní. Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je asi 170 cm vysoká a štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle a černošedý batoh. Obuté měla černo-červené tenisky, říká mluvčí jeho moravských policistů Andrea Cejnková.
3: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že ji ujel autobus a přijede pozdějším spojem domů, však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítřek bude na severu převážně oblačný až zatažený, místy přehánky, nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, maxima na horách mezi 5 až 8 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace čekejte na D8 ve směru na Ústí. Na 77. kilometru dnes odpoledne havaroval nákladní vůz. Po 19. hodině má být dálnice uzavřena kvůli vyprošťování nákladního vozu. Odkláněná doprava má být na exitu 80 Mínice přes Chlumec. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Proč jste dnes přišla do Hezky česky s otázkou, paní magistro, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, protože jsem tuhle tu otázku dostala.
1: Od koho?
2: Ale to jsem šla tak po ulici.
1: Jo, a zeptali se vás, prosím vás, nevíte, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: Přesně.
1: Tak jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, musela jsem taky trošku zapátrat, protože jsem zjistila, že máme všechny ty, dneska hlavně kšandy a šle. Mimochodem, můj syn nosí kalhoty vždycky s kšandami, ale když je kupuju, tak musím hledat šle, protože když zadám kšandy, tak nenajdu ty správné. No a slovo kšanda, jak je v tom asi trošku slyšet, je z němčiny. A my jsme to prý převzali z nářečního výrazu šande, který existuje dnes i ve spisovné němčině, ale v té nářeční tam znamenal popruh nebo takové dřevo, co si dávali lidé přes ramena a na okraje pověsili
1: vodu.
2: Vědra jo. S vodou, tak aby se jim to lépe neslo. Tak to bylo to nářeční německé šande.
1: A jinak nenářeční šande?
2: To vy určitě víte, umíte německy.
1: No zrovna tohle slovo neznám.
2: Dobře teda, tak spisovné německé šande znamená hamba, ostuda.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo zhruba 1300 Romů a Sintů a více než 300 z nich zde zemřelo. Zbytek byl deportován zejména do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiku odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024. O jeho vznik se dlouhodobě zasazoval Čeněk Růžička, který v Letech ztratil velkou část své rodiny. Po jeho smrti v prosinci roku 2022 převzala vedení výboru pro odškodnění romského holokaustu jeho neteř Jana Kokyová. A právě ona na nedělním pietním aktu promluvila.
1: Protože historie nás učí, že nenávist nezačíná násilím, začíná slovy, gesty a mlčením těch, kteří se rozhodnou nevidět. Já sama vím, že mlčet nemohu. Vzpomínka na pohled mojí babičky, na číslo vytetované na jejím předloktí, mi to dnes připomíná, že mám nejen právo, ale mám i povinnost upozorňovat na nebezpečí nenávisti, protože vím, kam až může vést.
0: Na odkaz svého strýce navazuje i v práci s mladými lidmi. Dušan Bagaj se jí proto zeptal, jestli pokračuje v odkazu Čeňka Růžičky, který o romském holokaustu mluvil se studenty, a zda je dnes o toto téma mezi mladými lidmi větší zájem.
2: Docela bych řekla, že ty pražské školy o to zájem mají, kde už mají takový ty erudovanější mladí učitelé, který vlastně se o to zajímají a neumějí o tom vyprávět těm dětem, tak si nás jako pozývají. Osvěta je strašně důležitá. Vnímám to jako jednu z nejdůležitějších věcí.
3: Jak podle

0: Vás se změnil přístup škol a mladých lidí k tématu romského holokaustu v posledních letech?
1: No, když budu mluvit za jako školní děti, děti ze základních škol, tak ty o tom nemají vůbec ponětí, nikdo jim to nevypráví, takže tam se nemohl změnit ten pohled na nějaký romský holokaust. Oni často nevědí, že vůbec nějaký romský holokaust byl. A je i spousta dětí, kteří nevědí, že holokaust vůbec byl. Co to holokaust je? Což mě minule u jedné dívčiny mě to prostě strašně jako až zarazilo, když se mě zeptala, co to je holokaust. To, že nevěděla, co je romský holokaust, to beru. To vlastně už to tak jako člověk bere, jde tam s tím, že jim to chce jako vysvětlit. Ale jsou děti, které prostě nevědí, co je to holokaust. Pokud ty rodiče se o to nezajímají, tak se o to nezajímají i ty děti. To se předává a to se týká i romských dětí. Pokud my svým dětem nebudeme předávat naši historii, taky oni nebudou přenášet dál na svoje děti.
0: Jaký je vztah Romů a Sintů k tomuto místu?
1: Pro mě to je osobní záležitost. My tady máme půlku naší rodiny z babičiny strany a spoustu tečiček a strýců a co pak jako já už jako mámu, tátu mám, ale pro tu vlastně poválečnou generaci, oni tím, že vlastně byly ty koncentrační tábory, přišli o ty svoje tetičky, babičky, dědové a vlastně vyrůstali opravdu jenom v úzkém kruhu mámy a táty, protože ty okolo prostě jako nebyly.
0: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
1: Je to velký počin, že se povedlo zbourat prasečák, postavit důstojný památník, ale památník je velký, má svoje mouchy, ale je to prostě velký památník, nový provoz. Všecko potřebuje čas.
0: Co podle vás přináší to, že tady dnes památník stojí i pro veřejnost?
1: Pro veřejnost to přináší především jako osvětu. Pro spoustu lidí je to vlastně první setkání s tím, co se tady vlastně odehrálo, protože to není v učebnicích a pokud potom vysloveně jako nejdete a nehledáte to na internetu nebo nejste sám aktivní, tak se o tom nikde nedozvíte.
0: Co by si podle vás měl každý odnést z návštěvy tohoto místa?
1: To, že vymezovat se vůči barvě pleti, víře, nějaký sexuální orientaci je nesmírně nebezpečný a že bychom si vlastně ve své lidskosti měli být rovní.
2: Mezi pravidelnými účastníky piety v Letech je i dlouholetý spolupracovník Čeňka Růžičky Joška Miker, který uvedl, že v zahraničí nacházeli větší pochopení než v Česku.
3: My jsme prostě ve spolupráci s EGAMem, jo, dostali Lety skoro do celého světa. Podepisovali se petice za vykoupení prasečáku na Evropskou unii, kterou podepsali herci, kanadská premiérka, bývalí americký prezidenti, že to nejde. Jo. Takhle jsme bojovali. No. Měli jsme mnohem větší pochopení v zahraničí než tady. Tady se tvrdilo jenom, že to byl nějaký pracovní tábor, kde učili cikány dělat. Jo? A v zahraničí to brali normálně jako rodinný koncentrační tábor. A dokonce sami Němci se nám kolikrát omlouvali. Jo? A jedni, kteří s nám pomáhali bojovat za Lety tady s blokádama a šířit do světa, jo, tu nespravedlnost, tak přece mi jeden řekl, ještě děti našich dětí musí trpět za to, co udělali naši předci.
0: Co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku?
3: Je vlastně 30. že jo. 96. to otevřel Havel. Pro mě to znamená hodně. A jak vidíte, tak nejsem v dobrým zdravotním stavu. Jsem po těžké operaci, ale dolet se prostě musí. No. Ano, je to moje srdcovka.
0: Proč podle vás je důležité tyto události si připomínat i po tolika letech?
3: Ty mladší generace už o tom nic nevědí. A pokud někdo připomíná, že Romové kradli slepice a podobně, a že si kvůli tomu zasloužili koncentrační tábory, tak my musíme připomínat, jak se k nám chovali. I pro ty další generace. Jo, protože když nebudeme pořád prezentovat svoji historii těm mladým, tak se na to zapomene na všechno. To nejde.
0: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
3: Moje pocity se slovy popsat nedají. Nedokážu to těma slovy vyjádřit, co cítím. To je něco, jako kdyby něco spadlo z nebe. To se prostě jen tak nedá. Když si člověk vzpomene, kolik let jsme byli za branou, nesměli jsme tu bránu překročit, volali na nás policajty, jo, a tady to, a v dešti, v mrazu, venku, v blátě jsme byli, jo. A teď, když to vidíte, vy můžete volně překročit to a vidíte tu nádheru, žádný smrad. Díky ty lecky, který dřív nám nadávali, co tady děláme, a nechtěli nám ani jídlo prodat v obchodě, tak teď nás potkávají, podávají nám ruce a děkují nám, jo, že jsme je zbavili tady toho smradu.
0: Co na to říkáte, že dnes tady památník stojí i pro veřejnost?
3: No tak to je právě to, co jsme vždycky chtěli. Aby ten památník nebyl jenom v našich srdcích a to, co se stalo v Letech u Písku, ale aby to bylo pro širokou veřejnost, aby ta veřejnost přišla, sedla si, jo, zaspomínala, aby tady měli hezký prostředí a ne, aby jim smrdili prasata, že jo. No ale dneska si můžete přijít sednout si v klidu, podívat se, krásný počasí, že jo, splynete s přírodou, je to něco nádherného. Protože i když to bylo utrpení pro nás, tak ten výsledek stojí za to, za všechno, co jsme zažili.
2: Památník v Letech u Písku tak dnes není jen místem vzpomínky, ale i připomínkou historické odpovědnosti a nutnosti o romském holokaustu dál mluvit.

0: Stále posloucháte o Roma Vakeren, pěkný večer. Když z lidí zůstanou jen čísla. Výstava romského tatéra a výtvarníka Alexe Dzurka připomíná hrůzy nacistického režimu i osudy Romů vězněných v koncentračních táborech. Na 10 velkoformátových kresbách zachycuje tváře fiktivních postav inspirovaných skutečnými příběhy. Výstavu můžete vidět v rámci Světového romského festivalu Camoro. S Alexem Dzurkem natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Dzurko, vy jste před rokem namaloval obrazy. Namalovala jste lidi, kteří byli v koncentračních táborech. Co vás k tomu vedlo?
2: Dlouhou dobu, nebo je to i doteď, je romský holokaust vytlačovaný na okraj historie druhé světové války.
1: Co bylo pro vás nejnáročnější namalovat? Protože ty obrazy, kdy se člověk na ně podívá, ty oči jsou jak kdyby byly živé.
2: Emočně ty oči a po té technické stránce ty pruhy na těch mundurech. Ale emočně ty oči asi. No. Neměl jsem předlohu, to bylo z hlavy. První jsem si udělal skicák a skicák jsem si to namaloval. A já ani nevím, proč jsem začal jakože zrovna dítětem. To byl ten kluk s tím kamenem v ruce. Asi to jsou ty dokumenty a to všechno, co jsem koukal. Prostě děti, to jsou čistý duše, tak asi proto. No.
1: Vy jste byl i v Osvětimi s jedním tím obrazem, právě s tím chlapcem. Když jste ho nesl, připojoval jste se vlastně k tomu pietnímu aktu v Osvětimi před rokem. Jak to působilo na ty lidi?
2: Jak to působilo? Pan Josef Stojka mi řekl potom, když jsme jeli domů. On jako řekl, že já, ale já to beru, že ten obraz. Tam strhl veškerou pozornost na sebe. Tam byli ty přeživší a potomci a ty z toho nemohli spustit oči. Hodně to bylo silný pro mě jako úplně. Jako poprvé jsem byl v Terezíně, jsme byli. Tam je to taky dost smutný, ale ten Osvětim, my jsme tam přijeli a my jsme to viděli poprvé, já a moje přítelkyně a ty jsme viděli tu velkou bránu a my jsme přijeli domů a já jsem to měl furt v hlavě a i když tam byly právě ty lidi, ty potomci a tak celkově, jak to tam bylo, tu chvíli jsem tam říkal moji přítelkyni, uvědomuji si, kde stojíme, že prostě tady ty lidi umírali a všechno, co se tam dělo. Říkám vždycky, že by tam měli jezdit lidi, ale zároveň to je tak depresivní místo. Já jsem neměl slov tam.
1: Když jste to tam vlastně vezl, očekával jste právě, že nějakou reakci?
2: Jo, asi trošku jo, ale ne zas takovou velkou. Toho kluka jsem kreslil měsíc, takže já už jsem to měl nakoukaný a už to se mnou tak moc víc nedělalo. Ale tam to bylo trošku jiný. No.
1: Budete mít výstavu v nejbližší době?
2: Budu mít výstavu, když čísla pláčou, protože za každým číslem byl člověk. V Praze v rámci Camora, 27. května, kampus Hybernská. A potom budu mít výstavu začátkem června v Teplicích Kulturáko.
1: Jaké odezva vy nevystavujete poprvé?
2: No, měl jsem první výstavu v Chomutově a tam ta odezva byla hodně silná. Tam došlo i na slzy.
1: Zahynul někdo v druhé světové válce z vaší rodiny v koncentračních táborech?
2: U nás v rodině nikdo. Moje bába, když ještě žila, tak vždycky vyprávěla, že její máma utíkala před SS-ákama, před těma lidma po lesích a že jí umrzly nohy, protože neměla boty. Ale to bylo, že nebyli přímo v koncentračních táborech, že utíkali, prostě se schovávali v lesích a takhle. No. Ale jako přímo z rodiny, ani po mámě, ani po tátové straně tam nikdo nebyl.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zhor Tessa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání pomoci už 10 let. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním pražském derby zpřísnit tresty za přestupky. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Moravskosleští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory, simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc nebo příjem na urgent či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
2: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Na 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než loni. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
3: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do jihočeského kraje z Německa, a to 15 tisíc. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 tisíc, a Rakušané v počtu 9 tisíc lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slavie při sobotním derby se Spartou. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci Světlice a Dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
4: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně, u těch větších stadionů typu Slavie, Sparta, těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudy to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní chod, nebo přes fan shop, nebo všude jinde. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině území srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Dálnice má být uzavřená několik hodin. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí aspoň Kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám.
0: HDP je
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo podpořit?
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova yellow submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam. A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: možná
0: zabavilo.
1: Nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mámina neviděla celý čas.

0: maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
1: K dokumentu, který o vás byl natočen.
0: Ano.
1: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
0: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo, a protože já užila jenom maminka. A takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu, a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další, a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
1: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak to není ani o tomhle, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat,
1: já si nic takového. V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělaj? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů od kolonie na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do náměště na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Willie Nelson s oslavou Expressu, známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

původní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou, spikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách, lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

gospelově laděný evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahalii Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba traperů pod názvem Je to tak.

0: nikdy nestratím.
1: To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově Týden v železnici.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými trapery ji k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: brethren, hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. This shows your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Allenem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovali jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 do sáhnout jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna, a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla.
7: O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní Divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Potměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, kos, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva, můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
3: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
3: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužováni vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zaléváného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
3: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pouť je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
3: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
3: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horemi a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Poléta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska, nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no, já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice, to víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tvářejí a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes
3: on
2: kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalounku a pomalounku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano. Židle, dveře, se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli, a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Uvaží Tomáš Rypan.
1: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale koprdéle, ale koprdéle, ale koprdéle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdéle. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála. Radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví.

Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častuji, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas, mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedlé jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček. Tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové. Jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. Tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená, tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci, to bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako 100% pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně, tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeju vám dobrý večer a ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer, vzpomínám často, mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábro na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Mm-hmm. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábro.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, trošičku s výstřihem.
0: Že tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: Jo, a neřekne.
0: Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde...
1: Doma?
0: Že nemůže...
1: nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec a kolikže bylo dívek?
1: Ano. Nás bylo asi, já nevím, 28.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková třída, že jsme to, ale scházeli jsme, naše škola vlastně ekonomická svolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říkal, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě i příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, že byli všichni pod stolem, smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda, co nás měl z matematiky, profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale co spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a byla...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všeckého, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfne.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu. Co jsem měla. Co dělají teba v nejvěkání kůl?
0: Já guljaju v párke. Párku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No, co vy dělajte, Malková? No nic.
1: Ale ještě tam byli teda spisovatel, že nějaký ten...
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a Zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a Zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač vlastně, to už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne, nevíte. To nevím.
0: Nemáte
1: to nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátil do školy, že tam to mají ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všechny ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není. Není, opravdu, v tom Brně. Bývalo to hodně, že to nestačí se dívat. I má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění, tady chodili po Poděbrady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zazpomínala, říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé dcery kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: Akorát mě mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřených dveří.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu. V Českém rozhlase Brno.
1: Všechno mě nemůžu.
0: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano, naschledanou.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše: studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené. Na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku tabla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly a dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva.
1: Já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimpl, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se. Jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Shodou okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože vy jste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív, ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No,
1: no už nemohli snižovat známky, my jsme pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala vlastně pololetní vysvědčení, které šlo na přijímačky, na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak, protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala. No.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy. Mm-hmm. My jsme jim to rádi dali, protože my jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo
0: děkuju.
1: To hezký.
0: Děkuju za tu
1: taky
0: vzpomínku.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu, o vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www.nočnilinka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout... Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuji dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Tož z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje na závěr, by jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy, aspoň dle povahy mi vrozené, přišel na ústní zkoušky maturity o 1 hodinu později, neb večer před jsem jí již oslavoval s mazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po 1 hodině uvidíte, týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jistě víte, takhle se s originálem od Juráhy popasoval Aleš Brichta. A poslečně závisti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturitní tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky. Ale no, tuškování to bylo na, samozřejmě na maturitním plece, ale my jsme měli krásný tablo už na základce, což byla experimentální škola s rozšířenou výukou matematiky, jazyků a snad i fyziky, to už si přesně nepamatuju. A to bylo právě, jak před chvíli říkala nějaká ta paní, že tam u každého byla taková jakože karikatura. No já bohužel nemám žádný z těch tablet, to zdá se, že si tam jenom fotky, tak my se ztratili dokonce i manželovo tablo z fotbalu, prostě já jsem chtěla bych poprosit ty holky, až jestli teda vůbec se podaří, že teda ta spolužečka, co vždycky dává dohromady ty srazy, takže teda to příští rok, že teda to ten sraz bude, tak jestli by mi nějaká holka tu fotku nepřinesla.
0: A víte, kde skončil originál toho tabla? Tablo samotné?
1: Ne, to nevím, pak nevím, ale měli jsme fotky.
0: Tak možná na příštím srazu se k ní dostanete, k té fotografii.
1: A tý základce možná to samý, no. Takže asi takhle.
0: To je pro mě novum, já jsem

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste jej měli umístěno a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, kdy jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem Teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky, Burianovi. A tak jsem se dozvěděl, že Burianova ještě žije a Burian mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Jo, já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro, taky konstrukce elektrických strojů. Mm-hmm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna, proto jsem řekl,
1: to bylo zajímavé.
0: No,
1: já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil cecí stroj, protože střední učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí k ní do té taneční. A takže to je můj zážitek.
0: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.

0: Také dobrou noc.
1: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mackyho Žbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici. Taky byla zmíněna taneční škola Starlet a mistři tance, manželé Burianovi. No tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku. Tablo bylo a je to už opravdu dávno. Na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i moto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Dodneška ji mám doma, půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to moto? Parafráze na... Nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Ostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile zapoledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, 75 let to bude letos. Takže v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo, že jsme museli převzít ty svazácký košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata, z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka, jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, naschle.
0: Naschledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku. Je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabul podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabul si trochu pamatuju, protože nám, já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště od roku 72 do roku 76, kdy jsme maturovali a maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí 50 let od maturity a v září, 20. září nás budou přijímat jako, jak se to jmenuje?
0: Takhle, kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat, jak se to jmenuje? Já jsem blbý. No, to nepadí.
0: Na magistrátě?
1: Na gymnáziu nás budou přijímat jako maturanti po 50 letech a to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka takové.
0: No traktace, takže, traktace pro abiturienty.
1: Pro abiturienty, takže po 50 letech. Takže budou nás přijímat jako, jak se to jmenuje?
0: Do síně slávy.
1: Tak, do síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje. Ale je to jo, po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
0: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
1: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
0: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
1: To bylo, určitě to bylo v prostřední ulici, jestli to znáte v Hradišti.
0: Počkejte, tam je spořitelna? Ne.
1: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
0: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
1: To tady znáte určitě v Hradišti.
0: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
1: Bylo to někde
0: doplním
1: výkladě,
0: vzdělání.
1: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
0: To už zhruba
1: už
0: tuším.
1: Je to 50 roků.
0: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
1: Pan profesor Ondra... To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, nebo něco takového.
0: Jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
1: Ne, spíš obličeje a
0: portréty.
1: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
0: Dobře. Tak jo. Já vám moc krát děkuji, Jendo, za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
1: Ano, tak to má být. To bude v září a jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu dát to slovo vzpomnět. Že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
0: Absolventy, no, abiturienty.
1: Absolventy, ještě jinak, no to nevadí, já si nespomenu.
0: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří má panenku.
1: Prostě
0: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
1: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za... Stařešiny, to je
0: krásné slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel, Jendo. Zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
1: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
0: Moc krát děkuji Za sebe i za
1: hlavně
0: moje kolegy a kolegyně.
1: Hlavně tady Buchloviak.
0: No to je pravda. Příští týden jedeme do Zlechova. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: A kde budete?
0: No, u Strýca ve Zlechově.
1: Tak. Dobře.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty. No, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tedy na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz / linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: Když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, Hromec, co to byla za zkratka? No jo, 11letá střední škola. Aha. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na 8letku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos, ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve Frenštátě, určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, tehdy to období, vytáhla jsem si, mám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli. Dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, Milouš Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11, Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu České elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takový, jak bych to řekl, takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých hlavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuju moc krát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými dvěma dcerami a vnučkou navštívil Kutnou horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu a mimo jiné náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byly paf.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No a tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová nebyla tam? Ne?
1: To bohužel ne, no. Ne? Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se i fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si to moc nepamatujete teda.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice módy, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka, ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se vyfotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi.
0: No tak dneska už, no dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně, mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No ale tak to jen tak mimochodem. Takže Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. Tak. Já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak abych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičkou porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdraví maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no. Takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Jano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte Noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové. Já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla to tak 2x2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den.

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že tři čtvrtiny noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: já
0: vás.
1: Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák z toho filmu Marečku, podejte mi pero.
0: Jo.
1: A kdo by byl zvědavý na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli, nicméně jako proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky,
0: ačkoliv
1: člověk s maturikou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. A nebo to může být i broš ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No, proto říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdenku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy, že? Třeba
1: jo,
0: takový
1: ale
0: hujer, no, ten by si možná užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel školy?
1: Ne, nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na prostě učitelství a můžu vám říct, nějaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbce, jestli se mi něco naučila tak tohle to si mi chtěl
0: říct.
1: Je to hrozný.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil. Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel o maturitě později jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak půjdeme. No odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou, přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tomu dalšímu telefonátu noční linky, dnes na téma maturitní tablo, se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12letce na kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. Mm-hmm. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. Mm-hmm. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už, v kterém obchodě. Hmm. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu, jako paní Daniela, jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak lidé
1: všechno
0: jsou
1: je možné,
0: všechno
1: ano.
0: Je možné, no, všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablo? Na
1: měla
0: tablo?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je. Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách. Jedno takové tablo dostal náš taťka od svého kamaráda.

0: A z vojny, to byl rok 1950, ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz a vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na Koblížné, dnes Koblížné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No, aspoň že tak.
1: Já jsem maturovala v roce 66. Tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník a u kormidla stál zástupce ředitele. Vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná co by na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky, samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař, to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Ne, myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: No tak to jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Také dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční linky Českého rozhlasu, z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table. O tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující, paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny moc zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, ale skoro. Tak dobré ráno, jako pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie. Aha. A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mm-hmm. Vozil papaláše. Mm-hmm. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tým, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože jeho, na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose, pomlčka rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: To byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam té na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu umět brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, to už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: květen. Už si zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 90 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju a naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí. Tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: Staňka.
2: Je to jediné moje školadlo vzpitání středně technických kádrov dla Kaževinoj pramyšlovosti. Koželužská průmyslovka od Trokovicí monotypní škola jediná v republice.
0: Teď jsem chvilku byl na pochybách, kdo vlastně volá, ale teď už vím, Staňko, proč jste to řekla. Jaké bylo vaše maturitní tablo?
2: Já jsem hodinu přemýšlela taky, jaké bylo naše maturitní tablo. Vzpomněla jsem si. Byl to tvar, jelikož koželužská, tak vyčiněná kůže. Mm-hmm. No, nějaké podložce, na tom jsme měli přilepené fotky, že byli tam umístění kantoři. No a měli jsme ještě společnou fotku u původní kašny, kousek od školy v parku před Spolákem. Mm-hmm. No a já jsem maturovala 14. června 77. Příštím rokem budeme mít po 50 letech sraz, už se na tom pracuje, celých 50 let podávám dohromady já. Zatím jsme přišli, už se na nás dívají z vrchu dva spolužáci ze stejné lavice a já bych chtěla poprosit. Chodil s náma do třídy ze Svítavy Lány, měl adresu Augustín Veneš. pokud nás Gusta slyší, ať se ozve, protože na něho nemám kontakt, jinak vlastně o všech o sobě víme a Pavel Mikulka nejspíš poslouchá i tuto noční linku. Takže,
0: no vy jste to spláchla všechno v jednom, dokonce i no, ten připravovaný sraz, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Vy jste řekl 2 minuty.
0: Ano, to je, jste přesná. Děkuji, Staňko, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký květen.
2: A vám taky, a kdyby ten Gustave, než se ozval klidně, myslím si, že přes vás, že byste na mě maila našel. Pokud bych mohla požádat.
0: No, nenašel a opravdu nebudu moci zprostředkovat. Není na to, bohužel, moje kapacita stavěna. Ale řekněte Staňka, Baťov a je to.
2: Ano, tak jo.
0: Mějte se
2: hezky. Přeju všem pěknou noc a dobré usínání.
0: Naslyšenou.
2: A děkuju, Borku, vám.
0: Rádo se stalo. Teď už opravdu naslyšenou. S vámi, se všemi, kteří pravidelně i méně pravidelně sledujete noční linku Českého rozhlasu. Ta příští, už za 22 hodin začínající, bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem bude, jak nenaletět takzvaně výhodným nabídkám a reklamním akcím. No a já se za vámi znovu vrátím v pátek. Je to pátek 15. května, kdy noční linka otevře možná pro někoho trošku nebezpečné téma, ale téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Ale pozor, nemluvím jen o návykových látkách, protože každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. No a šťastní jsou ti, kteří tuhle svoji drogu nepoznají. Tak o tom bychom si měli povídat v pátek 15. května. Budu se na vás těšit. Budu se na vás těšit u mikrofonu a teď vám už ale přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smířený jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá, jo ho ho.

chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat rutiku, ať

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě tří nebo čtyř, které měly

pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo čtyřmi tyčkami zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco sýra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 18.23., když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byl jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych
teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počas se udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti.
Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

zdá.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde. Nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoli jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... Ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zaspat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
3: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
3: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

zmizela jako laň lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.